0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
2: A poprvé v Příbrami.
4: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
5: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši drazí posluchači Rádia Klasik Praha. Máme tu další díl pořadu Na osobní notu, který už je laděn předprázdninově, ve vysokých letních teplotách a ve slunečních paprscích. I můj dnešní host je slunce našeho rádia. Je hlavním zdrojem energie a všeho, co v rádiu je. Vždycky si se vším ví rady, je stále usměvavá a nic není problém. Její hlas slýcháte z našeho rádia denně, ale kdo se za tím hlasem skrývá? Pojďme si tedy dnes poodhalit její tvář. Se mnou ve studiu sedí programová ředitelka Rádia Klasik Praha Martina Klausová.
1: Mirko, já tě zdravím, moc děkuji za pozvání a rdím nad těmi slovy, co tady
0: všechno je
1: na mou
0: pravda.
1: Adresu.
0: Všechno je pravda, já musím říct, že vlastně kdykoliv za tebou jdu s něčím, co je potřeba vyřešit, nic není problém a všecko hladce proběhne. Je to krásný, děkuji ti za to.
1: No, je to taky díky tomu, že ten tým, který tady v rádiu máme a o tom se bavíme tady v zákulisí častokrát, ať už s tebou, s kolegy, s Danem Hofritrem, naším zvukařem, ten tým je prostě tak ideálně sestavený, že to běží jako namazané soukolí a nebýt toho, že jsou tady samý pozitivní lidé, tak by to určitě takhle nefungovalo v tom malém počtu, o čemž posluchači nemají ani zdání,
0: ano.
1: Že je to opravdu hrstka lidí, která stojí za celým tím programem.
0: Je to tak. Já každému hostu zde říkám vítej, ale tebe tady vítat je takové trošku prazlání. Určitě vítej, ale ty jsi tu doma. Jak
1: ano.
0: Dlouho už?
1: No Mirko, to se ani nechce říkat. To je, já to řeknu obráceně, je to od roku 1994.
0: Mm-hmm.
1: Takže ať si to posluchači spočítají sami, je to
0: hlavně
1: opravdu
0: to
1: od těch skoro prvopočátků, co se Klasik stal klasikem.
0: Mm-hmm.
1: Protože předtím to byla 2 roky zpravodajská stanice Kobra, která potom, když získala novou licenci, tak ji získala už na rádio s klasickou muzikou, což bylo tedy v srpnu 94 a já jsem tam vlastně od roku 95 hned.
0: A ty jsi šla hned na pozici programové ředitelky,
1: ne.
0: To šlo nějak postupem času?
1: Ne, postupem času. Já jsem tam šla zaklepat na dveře a zeptat se, jestli nepotřebujou externí moderátorku. A bylo to takové, no my budeme dělat konkurs shodou okolností, my se vám ozveme. No znáš to,
0: my se vám ozveme.
1: No jo, ale oni se opravdu ozvali, takže jsem prošla konkurzem a začala jsem jako moderátorka a postupně se to prostě...
0: A ty jsi měla předtím nějaké zkušenosti, jak moderátorské a měla jsi, já nevím, třeba hudební vzdělání? Zajímala ses o klasickou hudbu?
1: No o klasickou hudbu jsem se zajímala v podstatě od svého útlého dětství, já jsem v ní vyrůstala. Můj tatínek, leč amatérský, ale výtečný klavírista, který doma hrál, maminka hrála na kontrabas, to já už teda nepamatuju, protože když jsem se narodila, tak prý ho museli dát pryč, páč už jsme se nevešli do bytu, ale tatínek hrál. Od malička mě vlastně klavír provázel, já jsem si zpívala s klavírem za tatínkova doprovodu Jaroslava Křičku a jeho dětské písničky. Táta hrál Chopina, Rachmaninova, Martinu, Smetanu, nač si prostě vzpomeneš. Já jsem začala chodit do klavíru od první třídy, potom přibyl dětský sbor, který potom pokračoval do komorního, smíšeného a tak dál. Takže já jsem vlastně, byť amatérsky, tak s tou muzikou jsem byla srostlá úplně od malička.
0: Takže
1: to naprosto hrálo do noty.
0: Naprosto chápu tvůj první výběr skladby, která zněla v úvodu našeho dnešního pořadu, a to bylo preludium pro klavír G-moll a la Marcha Sergeje Rachmaninova, které nám na klavír zahrál Jan Simon. Ale ty jsi taky hrála tedy na klavír.
1: Já jsem hrála, chodila jsem takzvaně do klavíru 10 let.
0: Mm-hmm. Jak se to na tobě podepsalo? Ještě dnes sedáš za klavír a zahraješ si?
1: Dneska už ne, dneska ráda bych, ale ta léta toho necvičení, která přišla, tak to už bych
0: se netroufla. Neměla jsi tedy ambice stát se klavíristkou?
1: Ne. To jsem neměla, to jsem věděla zcela reálně, že to prostě by nebyla moje cesta. Spíš mě lákalo to zpívání, který, jak jsem říkala, jsem začala v dětském pěveckém sboru Radost, který mi kromě toho zpívání dal do života strašně moc. Počínaje disciplínou, počínaje kolektivním cítěním, o té muzice ani nemluvě, po přátelství, která vlastně přetrvávají dodnes.
0: To je nádherné. Pojďme si tedy pustit nějaký nádherný sbor. Máme tu to nejlepší, co jsme mohli vybrat, co ty si mohla vybrat, je to Antonín Dvořák a sbory Zajatá a Prsten.
1: A já si dovolím ještě říct, že to je nahrávka z doby, kdy já už tam bohužel nejsem, ale je to ta součást kmenového repertoáru, kterou já jsem tam v tom sboru prožívala.
0: Takže Antonín Dvořák, Zajatá a Prsten.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněly dvě nádherné sborové skladby od Antonína Dvořáka. Poslouchali jsme. A teď úplně mám okno a jsou to moravské
1: dvojzpěvy.
0: Moravské dvojzpěvy, ano. Dílo, které Antonínu Dvořákovi otevřelo dveře do světa se slovanskými tanci. Zněla nám Zajatá a prsten. A se mnou ve studiu sedí naše programová ředitelka Martina Klausová. Martino, cestovali jste hodně se sborem? Měla si to ráda?
1: My jsme tenkrát tuhle možnost ještě neměli. V době, kdy já jsem byla ve sboru, tak ty dveře nebyly tak otevřené, jako zaplať pánbu dneska. Já ještě musím dodat, že kromě našich sbormistrů, což tenkrát byly Vláďa a Zdena Součkovi, nedílnou součástí byla taky klavíristka, která byla v rámci té nahrávky slyšet, Jitka Nešverová.
0: Jitka Nešverová, s tou já ještě teď spolupracuji. Měla jsem s ní koncerty, to je krásné.
1: No ale ty zážitky, na které jsi se ptala, my jsme těch cest moc neměli. Byli jsme na festivalech v NDR, v Maďarsku. Vrcholem těch našich cest tenkrát byla Jugoslávie, kde jsme byli na festivalu dětských sborů a musím říct, že tenkrát ten sbor byl skutečně na výši. Vozili jsme si zlatá pásma a první ceny. Dnes po změně vedení už jsou tam zase zpátky. Teď nedávno si přivezli zase pod vedením Honzy Pirnera ocenění ze světových soutěží. Ale co bylo nedílnou součástí toho života sborového, byla letní soustředění. Kromě těch, která byla během roku víkendová, tak jsme jezdívali na 3 týdny na letní soustředění do Letařovic, což bylo stále sídlo našeho spřáteleného severáčku z Liberce a oni nám ho propůjčovali na druhý termín, takže my jsme leta letoucí jezdili tam, kde jsme kromě toho soustředění skutečně pěveckého, které se odehrávalo ve Mlýně, který byl kousíček od toho tábora samotného, tam byly klasické zkoušky, byla tam rytmická cvičení, melodická cvičení. Ale kromě toho tam byl ten běžný táborový život, takže my jsme spali ve stanech, tenkrát jsme se koupali v Mohelce, která tam teče, čistili jsme si v ní zuby, což by dneska z hygienických důvodů prostě absolutně nepřicházelo.
0: Každého rodiče by kleplo.
1: Přesně. Drželi jsme noční hlídky, což si dneska taky nikdo nedovede představit. Takže tam kromě toho sborového nácviku těch písní na další sezonu byl tenhle ten běžný táborový život s výlety na Ještěd, na Sichrov. Takže to jsou zase vzpomínky, které ve mně dneska se zpátky vracejí. Shodou okolností totiž sbor bude mít teď letos 65, takže bude soustředění Stařen v Letařovicích.
0: Ale Stařen to ne.
1: No, takže je to prostě kus toho života nebo kus těch aktivit, které mě provázely a které mě formovaly, protože kromě toho dětského sboru potom nám už se nechtělo samozřejmě odejít. Ta generace, která tam byla silná, takže jsme dotlačili tenkrát našeho sbormistra Vláďu Součka, aby jsme udělali komorní sbor, který tam vždycky po nějaká léta byl ve větším a menším obsazení. No a pak to došlo i na smíšený sbor, který jaký funguje až do dnes.
0: To je úžasné. Mně se hrozně líbí, jak ty tu hudbu si ale přetavila prostě i v jiné podoby. A klavír si přetavila do podoby knižní. To je úplně úžasné. Tobě vyšla, je to 3 roky dozadu, 2 roky, kniha rozhovorů, která se jmenuje Klavírní svět není pouze černobílý. Nepobletla jsem to teď nějak.
1: Svět klavíru není pouze černobílý, ale to nevadí.
0: A to je geniální název, ale...
1: Musím ale říct úplně skromně, že ten nápad nevyšel ode mě. Já jsem byla oslovená z nakladatelství Ecopress od majitele, který je sám velký klavírní nadšenec, amatér a říká, my se známe už leta letoucí a říkal, jako mě by zajímalo slyšet názory od víc klavíristů najednou, třeba i na stejné věci, jak na to nahlížejí, co je pro ně nejtěžší, s čím se potýkají, nechcete se, my si říkáme, nechcete se toho ujmout. A já jsem říkala, no tak já nevím, tak nedovedla jsem si představit, jaké penzum práce to je, ale musím říct, že to bylo velmi příjemné. Říkali jsme si, jak to uchopit, tak jsme vybrali prostě 10 klavíristů, kteří jsou na té špici, české špici teď, i světové samozřejmě, protože ten výběr musel být nějak omezen. Samozřejmě by se jich tam dala najít celá další řada. A já jsem je všechny obcházela, se všemi jsem vedla dlouhé rozhovory. A bylo to strašně poučné pro mě, strašně obohacující a jsou tam jednak jejich pohledy na profesi jako takovou, na ten svět klavíru, ale je tam i takový ten pohled do zákulisí, což i ty znáš, že je velice příjemné dozvědět se o tom člověku něco z té lidské stránky.
0: Jak dlouho ta kniha vznikala?
1: No, skoro 1,5 roku, protože nejdřív trvalo sebrat ten materiál, pak teda samozřejmě nějaký přepis, což mi z nakladatelství pomohli, pak to všechno učesat, pak to všechno autorizovat, vybrat fotky, no a pak ještě nějaká ta finální tiskařská práce. Jo.
0: Takže je ještě to... na pultech? Dá
1: je,
0: se,
1: jak se říká u všech dobrých knihkupců.
0: Ano, správně, samozřejmě. Je to tak. Pojďme zpět k našemu rádiu. Každé roční období má své nějaké specifikum. Jaké specifikum má letní období pro rádio? V čem je Rádio Klasik Praha jiné v létě než během celého roku?
1: No určitě není jiné v tom, že by nabízelo jinou nebo jinak kvalitní a jinak vybíranou hudbu. Je pravdou, že i hudební ředitel Ondra Fischer určitě tam také vybírá nějaké tituly, které jaksi akceptují ten letní čas a jsou nějak spojeny třeba s, ať už charakterem té hudby nebo jiným způsobem s tím létem. Ale jiné je rozhodně v tom, že my řadu našich oblíbených speciálních pořadů reprízujeme, protože je problém sehnat letě hosty, chcete si také všichni odpočinout trošičku a není tolik času na natáčení, ale zase na druhou stranu my nabízíme v rámci, my to ovšem nabízíme během celého roku, ale v rámci toho letního vysílání se to spíš nabízí, že radíme, kam se dá za tou hudbou vycestovat. My už máme několik let projekt, který se jmenuje Výlety za klasikou. 3 nebo 4 roky po sobě jsme ho stále rozšiřovali, teď už má nějakých asi 85 nebo kolik dílů, které jsou všechny na našem webu, jsou tam v rubrice podcasting, jsou tam i jako články, takže dají se přečíst, dají se poslechnout, jsou i na podcastu na Spotify a jsou to vlastně takové rady, kam se vydat za klasikou, ať už do míst, která jsou se skladateli nebo interprety spojena jako jejich místa narození, úmrtí, místa, která pro ně hodně znamenala, místa, kde vytvořili některé své zásadní věci, ale jsou tam třeba i místa, která jsou spojená s pohádkami, protože to koncipujeme jako projekt pro celé rodiny s dětmi, tudíž aby to i pro ně bylo populární a přitažlivé, takže jsou tam hrady, zámky, kde se natáčely pohádky, kde se něco odehrávalo, je tam i hudba filmová, která je nějakým způsobem spojena právě s těmi místy po naší republice. A vlastně ve spolupráci s aplikací Mapy, která je tedy součástí také Seznamu, je vlastně vyvinutá taková interaktivní mapa. Takže na mapách Seznamu, když se zájemci podívají, tak ta místa, o kterých my hovoříme, mají speciální, oni tomu říkají point, značku. A tam, když na tu značku se klikne, tak vlastně toho zájemce to přes mobilní aplikaci přivede i na ten náš článek, kde si přímo třeba na místě, na tom hradě, zámku, může poslechnout ten podcast, ten příběh toho jednotlivého místa konkrétního, který je spojen s tím, kterým konkrétním interpretem, skladatelem a konkrétní hudbou, i včetně nějaké hudební ukázky, aby to všechno bylo jaksi
0: v jednom balíčku, přesně. To je úplně perfektní. Nechala ses ty sama někdy inspirovat a vyrazila si na nějaký výlet?
1: No, musím říct, že když jsem tohle to začala dělat, ten projekt, takže mě to inspirovalo hodně, takže jsem pak některá ta místa projela a některá naopak vlastně jsem vybírala s ohledem na to, že už jsem o nich něco věděla, o těch jsem se odpíchla. To by možná mohla být cesta té příští ukázky. A je to spojené s tím, o čem jsme mluvili před chvílí, s našimi letními výlety, které jsme měli se sborem, protože my jsme často zajížděli taky na zámek Sichrov. Na Sichrově se mimo jiné natáčela poema, která byla na motivy vlastně dramatizace Radus a Mahulena Julia Zejera a kterou hudbou opatřil Josef Suk a to je tak nádherná hudba a tenkrát to bylo ještě černobílé, tenkrát tam hrála Magda Vašáriová a Jan Tříska. A natáčelo se to z části na Sichrově i v jiných místech, třeba i na Kosti, ale valná část vznikala právě tam, na tom zámku Sichrov. A to je také jedno to místo, kam zavádíme v rámci našich výletů za klasikou zájemce. Takže pokud budeš souhlasit, tak můžeme si i trošku té hudby pohádkové z pera Josefa Suka dopřát.
0: Máme to tady, je tu Hra na labutě a pávy ze svity pohádka Josefa Suka.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla druhá věta s názvem Hra na labutě a pávy z pohádky Josefa Suka. Poslouchali jsme symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil Jiří Bělohlávek. Se mnou dnes ve studiu sedí programová ředitelka Radia Klasik Praha Martina Klausová. Martino, rádio je vlastně médium, které na první dobrou, když se to tak dá říct, není třeba už pro dnešní veřejnost tolik atraktivní, ale přeci jenom, myslím si, že máme celou řadu stálých a věrných posluchačů. V čem ty nejvíc spatřuješ klad rádia? Co rádio může lidem přinést?
1: Máš pravdu, že dneska je doba podcastů. Všechno si můžete pustit zpožděně, kdykoliv se vám zamane, můžete si to stáhnout, můžete si to prostě streamovat, kdy chcete, ale není tam ten živý element. A to jste vy moderátoři. I u těch přetočených pořadů je to něco jiného. Tam taky promluváte vlastně živě, protože my teď, jak tady spolu mluvíme, tak ano, projde to nějakou technickou úpravu, ale vždycky je tady nějaký živý dialog a je tam ten živý hlas. A to je, myslím, to kouzlo, které ty streamovací platformy nebo podcasty nemůžou nikdy přinést. To kouzlo okamžiku, kdy vy sedíte ve studiu a mluvíte k těm lidem, ano, může tam být nějaká technická závada, může tam být přeřek, ale pořád je tam ten kontakt, i když on není skutečný, ale ten kontakt, objevíme, o čem mluvíme, mezi tím moderátorem, který předává nějakou i nejenom hudbu, ale svoji emoci, své pocity těm posluchačům, kteří sedí doma. A proto ti posluchači a speciálně naši posluchači to rádio poslouchají, protože v těch mladších generacích tam skutečně už jim o tohle tolik nejde. Ale tím ovšem musím říct, že my nemáme zdaleka posluchače jen ve starších generacích, my máme a víme to, máme ano. To potvrzeno i mezi řadou mladých, ale je to dáno tím způsobem toho poslechu, respektive to, co oni poslouchají, jakou hudbu poslouchají. A tihleti posluchači ten kontakt chtějí.
0: Je to tak? Je to tak? Ty jsi hovořila o přeřecích. Vzpomeneš si na nějaký vtipný? Míváš vůbec nějaké? Ty jsi pro mě tak dokonalá, že já mám pocit, že se nemůžeš ani nikdy přeřeknout.
1: No, vzpomínám si na jedno a to vzniklo ne v živém vysílání, to vzniklo při natáčení, kdy my pravidelně už řadu let máme hosty se Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a my jsme kdysi točili ještě i s primátory a tak dál, s nějakými jinými hosty z jiných jaksi branží než vyloženě hudební. A vzpomínám si, že jsem tenkrát přivítala primátora hlavního města Prahy FOK, protože jak máš prostě naučený ten stereotyp,
0: ano.
1: Tak to tam skočí. A je to tam, jo.
0: Já jsem taky jela jeden program a oči byly už dole, ale hlava ještě říkala to, co bylo nahoře, takže jsem ohlásila Rusalku Bedřicha Smetany. Jo, prostě to se stane. A stalo se mi před 14 dny, kdy jsem chtěla uvést Faunovo odpoledne Claudea Debussyho, takže z toho vzniklo Claudovo odpoledne. Tak jsem napsala Zdeňkovi Claudovi do Národního divadla, že ho tímto zdravím, tak mi odepisoval, že musí teda nějakou takovou skladbu napsat.
1: To je ano, to je přesně tím, co říkáš. Člověk už má tu hlavu nastavenou
0: ano.
1: O kus jinde. Ano.
0: Je to tak. Jak vypadá běžný den programové ředitelky rádia?
1: No, tak celkem nudně.
0: Ale nepovídej.
1: Programová ředitelka má na starosti spoustu věcí, které nejsou až tak atraktivní. Počínaje plánováním pravidelných pořadů do playlistu, zařazováním reklam, posíláním playlistu, kontrolování soutěží. Prostě to jsou takové věci, které nejsou vidět. Samozřejmě mojí velkou starostí tím, že nejsem už tolik na mikrofon, kromě tohohle všeho a mého pravidelného pořadu hudba podle kalendáře je taky starost o náš web. Tam vlastně působím jako víceméně šéf toho webu, takže nějaká koordinace těch věcí, aktualizace, dávání těch kulturních pozvánek na naše weby zpráv a tak dál. Takže to je počínaje zprávou webu přes, říkám, nějakou vlastně redakční činnost až po zprávu vlastně našich podcastů taky.
0: Přesto dokáže tě na tvé práci někdy ještě něco překvapit?
1: Překvapit?
0: Nebo zaskočit?
1: Zaskočit. Takhle bych to asi úplně necítila, překvapit, zaskočit, ale co dokáže mě potěšit je, že se nachází ještě spousta krásných hudebních titulů, o kterých člověk si myslel, že už všechno, nemůžu říct všechno zná, ale všechny ty populární kusy, že to už vlastně všechno bylo někde nahráno, nebo jsem to slyšela v x interpretacích, které mě nemůžou zaskočit, to mě teď připomnělo. Není to něco, co by mě vyloženě zaskočilo, ale slyšela jsem třeba novou nahrávku Humoresek Antonína Dvořáka od Ivoše Kahánka, která vznikla v loni, předloni, nevím, a překvapilo mě, jak on k některým těm a zvlášť těm notoricky známým přistoupil úplně nově, protože když jsem se s ním o tom bavila, on je vlastně najednou procítil jako součást cyklu, ne jako vytržené ty jednotlivé skladby, které se hrají jako nějaká třešnička na dortu nakonec, ale vlastně ten Dvořák je pravděpodobně, doufám, že to interpretuju správně, ale nějakým způsobem taky vnímal jako celek. A ten Ivoš je najednou nahrál úplně jinak, protože vlastně cítil tu provázanost mezi jednotlivými skladbami vzájemně.
0: Ty sedíš ve své kanceláři a tam ti jede celý den Radio Klasik Praha. Přesto, když pak přijdeš domů, pustíš si třeba jinou stanici, nebo posloucháš úplně jinou hudbu, anebo jako většina nás poznamenaných máš nejraději ticho.
1: No, já si často to rádio pustím i doma. Ne, že bych vás kontrolovala, to ne, ale jsem zvyklá prostě tu klasiku tam jako mít a dokážu ji i poslouchat i jako kulisu, což ty asi taky znáš, že někdy prostě nedokážeš poslouchat jako kulisu, máš tam pořád to profesní ucho a někdy prostě přeci jenom to dokážu jako pustit si i tu kulisu a poslouchat.
0: A prostě přeladíš to třeba i jinam kvůli inspiraci nebo zjistit, co se děje u konkurence nového?
1: Těžko říct, řekněme si, co je naše konkurence. Já necítím žádnou rozhlasovou stanici jako naší konkurenci, i kdybych se bavila o jiných stanicích s klasickou hudbou, já, které u nás tady existují, tak já je nevnímám jako konkurenci, protože ta jejich programová skladba je
0: úplně
1: jiná.
0: Ano, je to pravda.
1: Takže z tohohle pohledu ne, maximálně třeba BBC Classic. Tam je ne konkurence, ale inspirace, to ano. Určitě, ale maximálně třeba Radiožurnál, tam čerpám informace, když chci vědět nějaké aktuality nebo zprávy.
0: Pojďme k projektu, ty jsi říkala, že naši posluchači nejsou pouze v těch vyšších věkových příčkách, ale co třeba děti, přináší Radio Klasik Praha nebo v dřívější době přinášelo něco dětem?
1: My jsme svého času měli projekt, který i běžel dokonce na rádiu, který se jmenoval tenkrát Klasika pro děti. Byl to dlouhodobý cyklus, to bylo ještě v době, kdy jsme sídlili na Podhajmce, takže to už je opravdu hodně řadu let zpátky. A skutečně jsme vysílali, tuším, že to bylo tenkrát dvakrát nebo třikrát týdně, zhruba 10-15 minut a byly to pořady, které byly pro děti takové jako lehce edukativní, které je provázely tím světem hudby. A protože když ten projekt potom už jaksi skončil, protože měl nějaké financování a tak dál, prostě co si budeme říkat, tam tohle hraje roli, tak z nějakého důvodu skončil, tak nám bylo líto nechat tenhle nápad ladem. Takže my jsme potom udělali projekt, který na to navazoval. Byla to Klasika před školou, která tehdy se před těma x lety vydala na 10 CDčkách. Bylo to 42 zhruba čtvrthodinových pořadů, které my jsme tenkrát dělali ještě s Ivanem Dlaskem. A potom po dalších letech jsme tuhle tu myšlenku oprášili znova a natočili jsme úplně nově klasiku pro děti se názvem Hravá klasika. A to už bylo v rámci nikoli vydání na CDček nebo vysílání na našem rádiu, ale je to vlastně na podcastu. Je to na podcastových platformách, je to na našich webových stránkách a pro tenhle ten projekt jsem vlastně ty scénáře připravovala já a namluvila je profesionálka Radka Stupková, herečka, moc hezkým způsobem. Takže tohle je všecko ke slyšení a je to 40 pořadů, která vlastně je takovým, netroufnu si říct edukačním, to vůbec ne, protože toho by bylo, toho materiálu muselo být daleko víc, ale je to takovým vhledem do toho světa klasické hudby. Začíná to úplně jednoduše, jak se dělá hudba, noty, notový klíč, notový zápis, pak jednotlivé skupiny hudebních nástrojů, smyčce, flétny a tak dál, až potom i, dejme tomu, přes hudbu elektronickou, populární, aby tam bylo od každého skutečně nějaký náhled. A potom tam byly i jednotlivé díly, které se potom v závěru i věnovaly vlastně některým větším nebo zásadnějším dílům hudební literatury, ať už to byla Kouzelná flétna, Louskáček, Péťa a Velk, Rusalka, Z pohádky do pohádky, Popelka, Karneval zvířat. Prostě takové základní tituly jenom v nástřelu s hudebními ukázkami, aby se ty děti k tomu dostali a trošičku se přitáhli a potom si to třeba s rodiči našli. Vidím, že chceš něco říct, ale ještě chci jenom říct, že vím, že tenkrát my jsme to vydávali, ten původní set na CDčkách a na kazetách. Blahé paměti ještě, že s tím i pracovali učitelky v mateřských školkách a vím, že se pak poptávali právě, jestli tenhle ten další cyklus je taky někde. Mm-hmm. Takže na těch podcastových aplikacích jsou teď běžně.
0: To myslím, že pro ty školky se úplně krásně hodí. Já jsem chtěla jenom ohlásit další skladbu, která je právě pohádková. A máme tu O námořníkovi a čarovné harmonice z pohádek pro akordeon a orchestr Václava Trojana.

0: pohádky pro akordeon a orchestr Václava Trojana. Zněla nám pohádka o námořníkovi a čarovné harmonice. Vladimír Válek řídil Českou filharmonii a na akordeon hrál Milan Bláha. Se mnou dnes ve studiu sedí Martina Klausová, naše programová ředitelka. Martino, co ty plánuješ na léto?
1: Na léto? No to je těžká otázka. Zatím nejsou žádné konkretizované plány z důvodu toho, že vždycky čekám, jak se obsadí letní služby mých kolegů.
0: Kde budeš muset zalepit něco,
1: viď? Ano, kde zbyde nějaká dírka, ale určitě tam nějaké letní aktivity budou. Musím zohlednit taky to, že mám dvouletýho vnoučka, takže tam musíme nějak skonzolidovat a skoordinovat potom nějaké letní plány i s širší rodinou.
0: A kdyby si směla vybrat, máš raději moře nebo hory?
1: Moře. Moře,
0: mořský typ?
1: Určitě. Vůbec mi nedělá problém se na týden, promiň, že to tak řeknu, ale vypláznout na pláž.
0: No, proč ne?
1: Tam relaxovat.
0: Jo, člověk musí relaxovat, odpočívat. Jaké jsou vlastně tvoje koníčky? Jak ty relaxuješ?
1: No, teď už toho tolik není. Já jsem dřív dělala a teď trošku předesílám vlastně tu ukázku, kterou to pak uzavřeme. Já jsem dělala několik let flamenko. Amatérsky, samozřejmě velice amatérsky, ale takže tohle jsou jako třeba aktivity, které já mám ráda do dneška, na to flamenko už nemám tolik čas, ale nějaký sportování určitě, já chodím na spinning, což by možná někdo do mě neřekl.
0: A potom,
1: ne, to není proto, abych se o to říkala, ale mám ráda pohyb a to jsem měla vždycky. Já kromě toho zpívání, který mě provázelo vlastně od útlého dětství, tak jsem vždycky dělala nějaký pohyb. Dělala jsem step, dělala jsem prostě rytmiku, dělala jsem balet. Takže mě to jako láká pořád se tomu pohybu nějak věnovat. No.
0: Tak s vnoučkem asi pohybu zažiješ taky dost,
1: to taky,
0: ne?
1: No, to
0: je
1: taky.
0: Živý?
1: Jo.
0: Pro ženetě. Martino, já ti moc děkuji, že jsi udělala čas dnes a přišla si a popovídala si o sobě, o rádiu. Já myslím, že to je fajn, když se posluchači takhle vlastně dozvědí něco o rádiu z druhé strany.
1: Já myslím, že oni to mají docela rádi. Já teda osobně to třeba mám ráda, když se o někom, koho znám, jenom z té jedné stránky dozvím něco z té, která není na první pohled vidět.
0: Tak popřeju nejen tobě, ale nám všem tady, aby nás posluchači stále poslouchali, aby naše práce měla smysl. A my se rozloučíme tvým oblíbeným tedy flamengem.
1: Ano.
0: Řekneš tím skladbám něco ty sama?
1: No tak já jsem vybrala dvě nahrávky, které uskutečnil skutečný mák flamenka Paco de Lucia, kterého možná někdo bude znát. Jsou to tedy snímky z, dejme tomu, řekla bych 80. 90. let, kdy vznikla, myslím, že trojice filmů Carlose Saury, Krvavá svatba, Carmen a ten třetí už nevím. A tam já jsem poprvé zaznamenala Paco de Luciu v nějakým větším rozměru, kde on tam tou hudbou doprovázel a mimo to tam i účinkoval jako hráč španělského flamenka. Takže to mě, musím říct, okouzelo natolik, že jsem právě potom několik let se tomu věnovala jako i tanci, k čemuž mě víceméně přivedla v té době moje 14-letá dcera, která o to projevila velký zájem. Říkala, ale víš co, tam asi budou chodit samý starší jako ženský, nechceš chodit se mnou? A já jsem říkala, no tak jo. A začali jsme chodit do báječní flamenkové školy, tenkrát to vedly dvě skvělé holky, které, pokud vím, se tomu věnují dodnes ještě intenzivně. A po roce to moji dceru přestalo bavit a já tam zůstala dalších asi 7 let.
0: To je úžasný.
1: Takže odtud prostě taky ta vazba na to Španělsko, na to flamenko, mě to teda musím říct, velice uchvátilo, takže Paco de Lucia je jeden z těch čelných představitelů tohohle žánru, takže jsem tam vybrala dvě ukázky, které myslím, že celkem charakterizují ten temperament a k tomu blížícímu se letu, že se myslím báječně hodí.
0: Je to úžasné, je tu Paco de Lucia, jeho Kobre a Tyko Tyko. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu na osobní notu. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a
1: Martina Klausová. Krásné léto!

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
11: Vážení posluchači, je tu další díl pořadu Švédský stůl a jeho autor Stanislav Předota. Dnes má ruka z prostřené tabule hudebních nahrávek vybrala album Londýnského symfonického orchestru s dirigentem Claudiem Abbádem, na němž najdeme oblíbené předehry k operám Joaquina Rossiniho. Nebudu postupovat podle pořadí na CD, předehry si dnes poslechneme chronologicky podle data jejich vzniku. Rossini se narodil roku 1792 v italském městě Pesaro. Jeho rodiče byli aktivními hudebníky, otec hrál na trubku, matka byla zpěvačkou. Tato okolnost samozřejmě mladému Joaquinovi usnadnila start v hudebním oboru. Komponovat začal zhruba ve 12 letech a pak pokračoval ve studiích hudby v Bologni. Přestože Rossini komponoval písně, duchovní skladby a komorní i klavírní hudbu, jeho doménou byly a zůstávají opery, kterých během svého života napsal 40, a to ve velmi rychlém sledu. Mezi roky 1806 a 1829 komponoval průměrně 2 opery ročně. V roce 1829, když mu bylo 37 let, se Rossini cítil již natolik unaven velkou slávou a pracovním vypětím, že se rozhodl nadobro skončit s operním žánrem. Toto předsevzetí dodržel. V dalších 39 letech komponoval pouze sporadicky a k opeře se už nikdy nevrátil. Zemřel roku 1868 v 76 letech. Rossiniho první opera byla uvedena v roce 1810 v benátském divadle San Moise. Jednalo se o titul La Cambiale di Matrimonio, manželství na směnku. Pro divadlo San Moise psal tehdy velmi oblíbené hudební frašky. Jednou z nich byla opera Il signor Bruschino o sia il figlio Perazzardo, česky Signor Bruschino aneb Náhodný syn. Poprvé diváci tuto frašku zhlédli v lednu roku 1813. Děj opery vychází z klasické italské komedie dell'arte. Vedle hlavního páru milenců vystupují různé komické postavy, které komplikují děj. Fraška má působit jako částečně improvizované představení. V předehře tehdy 21-letého skladatele už poznáváme hravost a invenci, která ozvláštnila i jeho pozdější díla. Například druhé housle zde mají dle skladatelových instrukcí ťukat smyčcem do notových stojánků. Předehru k opeře Il Signor Bruschino hraje Londýnský symfonický orchestr, diriguje Claudio Abbado.

Poslouchali jsme předehru k Rossiniho opeře Il signor Bruschino, která měla premiéru v lednu roku 1813. V květnu téhož roku, tedy o 4 měsíce později, byla rovněž v Benátkách, ale v jiném operním domě, v Teatro San Benedetto, premiérována další Rossiniho opera L'Italiana in Algeri, Italka v Alžíru. Jedná se o operní žánr drama giocoso, možno přeložit jako veselé drama, které kombinuje operu vážnou a komickou. Rossini prohlašoval, že operu Italka v Alžíru zkomponoval za 18 dní. Podle některých jiných pramenů mu to trvalo 27 dní. I když je známo, že recitativy a jednu árii nechal napsat jednomu ze svých spolupracovníků, je to, ať už platí 18 nebo 27 dnů, obdivuhodný výkon. Předehra k této opeře je s velkou pravděpodobností inspirována Haydnovou symfonií číslo 94 G-dur s překvapením. Začíná nenápadným pizzikátem kontrabasů, do něhož brzy vpadá tutti orchestra.

Dozněla předehra Corsiniho opeře Italka v Alžíru. Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha, pro nějž jsem dnes vybral nahrávku Rossiniho operních předeher s londýnským symfonickým orchestrem a dirigentem Claudiem Abbádem. V roce 1815 ve 23 letech byl Rossini jmenován operním skladatelem a ředitelem divadla v Neapoli. Tomu ale nikterak nebránilo, aby své opery uváděl i v jiných italských městech. Necelý rok po tomto neapolském angažování měla v římském divadle Argentina premiéru jeho dodnes nejoblíbenější opera. Při premiéře se ještě jmenovala Alma Viva, ale my ji dnes známe pod později zavedeným názvem Il Barbiere di Siviglia, ossia L'inutile precauzione, česky Lazebník sevilský, aneb Marná opatrnost. Tato slavná opera vznikla podle neméně slavné komedie Pierre Augustina Carona de Beaumarchais. Dramatik Beaumarchais napsal celkem tři figarovské komedie. První byla Lazebník sevilský aneb Marná opatrnost, kterou jako operu zhudebnil Rossini roku 1816. Druhou částí trilogie byl Bláznivý den aneb Figarova svatba, proslavený v Mozartově zhudebnění z roku 1786. Povšimněte si zde, že druhá část trilogie byla Mozartem zhudebněna 30 let před Rossiniho zhudebněním prvního dílu. Závěr figarovské trilogie tvoří komedie Provinilá matka aneb Další Tartuf. I tato třetí hra se dočkala operního stvárnění, ale až v roce 1966, kdy ji zhudebnil Francouz Darius Milhaud. Předehru k Rossiniho opeře Lazebník sevilský aneb Marná opatrnost zahraje londýnský symfonický orchestr, dirigovat bude Claudio Abbado.

Po opeře Lazebník sevilský aneb Marná opatrnost, která měla premiéru 20. února 1816, následovaly ještě v témže roce opery La Gazzetta, Ossia il matrimonio per concorso, Noviny aneb Manželská soutěž s premiérou 26. září a Otello, Ossia il moro di Venezia, Otello aneb Mouřenín benátský, který byl poprvé uveden 4. prosince. Nu a necelé dva měsíce po Otelovi, 25. ledna 1817, mohli diváci v římském Teatro Valle poprvé shlédnout dodnes velmi populární dílo, operu podle známého pohádkového námětu La Cenerentola, ossia La Bontà in Trionfo, Popelka aneb Triumf dobroty. Opera, jak bylo u Rossiniho patrně zvykem, vznikala doslova v letu na poslední chvíli a tak si autor ulehčil situaci a jako předehru přepracoval uvertýru své necelého půl roku staré opery Noviny aneb Manželská soutěž. Sem tam využil také hudební materiál z Lazebníka sevilského a zaměstnal i svého kolegu skladatele Luku Agoliniho, který pro Popelku napsal recitativy a některé árie. Prostě taková malá operní manufaktura. Úspěch Popelky byl tak velký, že během 19. století zastínil i předchozí slávu Lazebníka. Po italských operních domech následovaly Lisabon 1819, Londýn 1820, Paříž 1822 a New York 1826. Věhla z této opery neminul ani české země. Diváci ji mohli poprvé slyšet v německém překladu 15. ledna 1821 v brněnském městském divadle. Česky mluvící publikum si ovšem muselo počkat až do roku 1870, kdy byla Popelka provedena v pražském Prozatímním divadle.

Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Claudia Abáda dohrál předehru k opeře Popelka od Gioacchina Rossiniho. Hned následující operou se stala La Gazza Ladra, Straka zlodějka, premiérovaná 4 měsíce po Popelce 31. května 1817 ve slavném Teatro alla Scala v Miláně. Je charakterizována jako opera semiséria, což byl tehdy velmi populární melodramatický útvar s komickými a často i pastorálními prvky. Předehra ke Strace zlodějce je často uváděna na koncertech nejen pro svou melodickou nápaditost, ale do paměti se posluchačům zapsala také svým nezaměnitelným začátkem, výrazným virblem na bubínek.

Slyšeli jsme předehru k opeře Straka zlodějka z roku 1817. O 7 let později, v roce 1824, byl Rossini angažován pařížskou národní operou. Dostal zakázku na operu pro slavnostní korunovaci francouzského krále Karla X. Korunovace francouzských panovníků se tradičně konaly v Remeši, a tak Rossini zkomponoval operu Il viaggio a Res, ossia l'albergo del Giglio d'Oro, Cesta do Remeše, aneb Hotel u Zlaté lilie. Byla to Rossiniho poslední opera v italštině a zároveň první opera premiérovaná v Paříži, kam se skladatel na druhou polovinu svého života přestěhoval. Po Cestě do Remeše následovaly ještě 4 opery, všechny komponované na francouzská libreta a všechny premiérované v Paříži. Tou druhou pařížskou operou a první Rossiniho operou ve francouzštině byla Le siège de Corinthe, Obléhání Korintu. Nebyla to opera zcela původní. Rossini pochopitelně a zcela v souladu s běžnou dobovou praxí občas recykloval některé své vlastní starší melodie či celé árie nebo předehry, aby stihnul termíny odevzdání nových děl. To nebylo tehdy nikterak výjimečné. V případě opery Obléhání Korintu se ale nejedná o využití jenom některých melodií, nýbrž o přepracování a znovu použití podstatné části Rossiniho opery Maometto II, Mehmet II, z roku 1820. Opera Obléhání Korintu sklidila při premiéře úspěch, který otevřel cestu na světová pódia. V italské Parmě roku 1828 a ve Vídni 1831 byla uvedena v italském překladu, ale v New Yorku byla nejprve v únoru 1833 uvedena v původní francouzské verzi a teprve poté v únoru 1835 v italštině. Opera Obléhání Korintu sice postupně zmizela z repertoáru, ale toto zapomnění se netýkalo předehry, která se stala stálicí koncertního repertoáru. Nám ji nyní zahraje Londýnský symfonický orchestr s Claudiem Abbádem.

0: pořadu Švédský stůl jsme poslouchali nahrávku Rossiniho operních předeher, kterou natočil londýnský symfonický orchestr vedený dirigentem Claudiem Abbádem. V chronologickém pořadí zaznělo 6 předeher k operám Il signor Bruschino, Italka v Alžíru, Lazebník sevilský, Popelka, Straka zlodějka a Obléhání Korintu. Tímto pro dnešek končí pořad Švédský stůl a v tuto chvíli se loučí také jeho autor Stanislav Předota. Mějte se krásně, těším se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Posloucháte Klasik Praha. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Jsme Klasik Praha.
11: Slavná auditoria.
1: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
12: Už mnoho let vám posluchačům cyklu Světová auditoria nabízím pevný řád. První týden v měsíci je věnován koncertním sálům či operním domům ve světě. Třetí týden témuž v domácím vydání. Sudé týdny vás vždy v pondělí, kde se vysílá premiéra a následně ve dvou reprízách svou jiným směrem na hudební festivaly či soutěže. Lhostejnost dá u nás nebo ve světě. Případně, alespoň tedy v posledních letech, do hudebních muzeí. Jenže jak si poradit, když kalendář čtyřikrát do roka oznamuje, že v daném měsíci je pondělku 5. Tato zdánlivě rušivá okolnost má ale velkou výhodu. Nabízí mi totiž možnost oslovit vás náměty, které nejsou zaškatulkovány. Naopak poskytují volnost ve výběru a výzvu vydat se pro zpestření nejrůznějším směrem. Tentokrát jsem si vzpomněl na své dětství a mládí, kdy jsem docela dlouho poletoval mezi hudbou a literaturou. A nebo možná spíš naopak, mezi literaturou, protože jsem byl vášnivým čtenářem, a hudbou díky tomu, že jsem byl neúspěšným adeptem klavírní hry. Od té doby uplynulo mnoho let. Tu a tam se ovšem vynoří podnět, který mi dávné zájmy připomene. Tím, že obě umění, jak slov, tak tónů, propojí. Navíc se někdy stává, že za tímto vzájemným ovlivňováním se skrývá příběh, jehož rozplétání se podobá detektivce. Příklad za všechny? Vivaldiho opera Montezuma, tedy v italštině se tak jmenuje, z 30. let 18. století. A pak Carpentierova kniha Barokní koncert vznikla jen před 50 lety. Co ale mohou mít společného? Při luštění této literárně hudební hádanky se vydáme dvěma směry. Za Vivaldiho dílem na dané téma, které tehdy nebylo v hudbě zcela neobvyklé. Později však nabylo na jedinečnosti, neboť se zdálo navždy ztracené, ale nedávno se vynořil. Druhá rovina nabídne vhled do knihy, jejíž autor, kubánský spisovatel Alejo Carpentier, se operou od Antonia Vivaldiho originálně inspiroval. Snad vás dnešní vyprávění zaujme, i když je v rámci našeho cyklu výrazně neobvyklé. A mě, přiznávám, vrátí do mládí, kdy jsem i v divných dobách byl buď s krásnou knihou ve svém podkroví, anebo s ještě krásnější dívkou na koncertě, vlastně šťastný, jenom jsem si to neuvědomoval. První hudební ukázkou bude teď scéna ze třetího dějství Vivaldiho opery Montezuma, kolem níž budeme i nadále v našem vyprávění kroužit. Účinkují členové souboru La Grande Écurie et la Chambre du Roi.

Na počátku zašmodrchaného příběhu nebylo slovo, nýbrž hudba, přesněji řečeno opera. V úctyhodném objemu operního díla Antonia Vivaldiho, už 37., všechny přitom dokázal zkomponovat během pouhých 20 let. Psal se rok 1733, skladateli bylo 55, žil v Benátkách a jeho partnerkou byla o 32 let mladší pěvkyně Anna Giraud, přezdívaná s narážkou na Vivaldiho původní zaměření i celoživotní vzhled Anina del Preto Rosso neboli Anička od Ryšavého kněze. Právě jí svěřil Vivaldi ve své zbrusunové opeře Montezuma hlavní, přestože nikoli titulní roli. Tou byla samozřejmě postava někdejšího aztéckého krále Montezumy II., který vládl v daleké jeho americké říši na přelomu 15. a 16. století a zahynul roku 1520 při vpádu španělských dobyvatelů vedených Hernánem Cortézem. I ten má v opeře s nevelkým počtem postav svou úlohu, libretto Alvisiho Giustiho, které bývalo mylně přisuzováno jeho otci Girolamovi, se může jevit jako dvojznačné. Na jedné straně z něj čiší obdiv k dalekým plavbám do neznámých končin, které mořeplavci podnikali. Na straně druhé se dá ale vycítit i soucit s osudem aztéckého panovníka a hlavně jeho ženy, respektive vdovy. Právě tu stělesnila Anna Giraud. Premiéra Vivaldiho Montezumy, jak se jeho jméno překládá do italštiny, se odehrála 14. listopadu 1733, takřka v předvečer svátku svaté Cecílie, která je, jak známo, patronkou hudebníků a zpěváků. Opera poprvé zazněla v Teatro Sant'Angelo, pátém z benátských divadel, které tu byly v rychlém sledu postaveny během 60. let 17. století, kdy ve městě vrcholila operní horečka. Díky své skvostné poloze, schlížející na velký kanál a blízký most Rialto, se Teatro Sant'Angelo pyšnilo značnou prestiží. Poprvé tu zazněla například díla Albinoniho, a taky Vivaldi sem ještě před Montezumou umístil premiéru jiné svojí opery Filip král Makedonský. To bylo roku 1720. Pro nás je zajímavé, že k témuž námětu, ale s jiným libretistou, se vrátil o 38 let později český skladatel působící v Itálii. Montezuma Josefa Myslivečka zazněl poprvé 23. ledna 1771 ve Florencii. A k nám se opera dostala až roku 1931, kdy uplynulo 150 let od Myslivečkovy smrti. Její provedení ve Vinohradském divadle, nastudované souborem Pražské konzervatoře, jakoby předznamenalo návrat k barokní hudbě, patrný tehdy především v Německu, které s úžasem i s úctou znovu objevilo jak dílo, tak postavu a příběh Georga Friedricha Händla. My dnes Händla připomeneme ukázkou z jednoho z jeho nejslavnějších opusů, a sice vodní hudby. Účinkuje soubor Ars Rediviva se svým uměleckým vedoucím Milanem Munzlingerem.

A právě Handel se kromě jiných mihne knihou z roku 1974, kterou se zřetelem k Vivaldiho stvárnění Montezumy napsal Alejo Carpentier. Proč právě on? A jak to, že je román nazvaný Barokní koncert zalidněn tak různorodými postavami, včetně Igora Stravinského či dokonce Louise Armstronga? Alejo Carpentier se sice narodil počátkem 20. století ruské matce a francouzskému otci ve švýcarském Lausanne, ale brzy se s rodiči přemístil na Kubu. A přestože se během svého rušného života, který se uzavřel roku 1980 v Paříži, opakovaně stěhoval, Latinská Amerika a její literatura mu učarovaly. Obdivoval kolumbijského spisovatele Gabriela Garcia Márqueze, sice mladšího než on, ale díky kultovnímu románu 100 roků samoty a udělení Nobelovy ceny násobně slavnějšímu. Navíc je oba spojoval obdiv k Fidelu Castrovi. Po studiích architektury se Carpentier vrhl na muzikologii, zároveň se uplatnil jako novinář a poté i jako autor knih, které do češtiny převáděl hispanista Eduard Hodoušek. Mnohokrát ohmatané z četby v mládí, dodnes mají své místo v mé knihovně svazky Výbuch v katedrále či Náprava dle metody a samozřejmě Barokní koncert. Alejo Carpentier do něj mistrně promítl jak své muzikologické znalosti, tak lásku k magickému realismu pro latinskoamerickou literaturu tehdy příznačnému. V jeho duchu volně přechází mezi epochami a předvádí čtenáři zábavnou galerii postav, které spolu zdánlivě nijak nesouvisejí, ale dohromady tvoří objevně působivý celek. Kniha vypráví smyšlený příběh mexického boháče, který se svým kubánským sluhou, milujícím hru na trubku, vydává z nudy až do Evropy. Přes Madrid přicestují roku 1709 do Benátek v době karnevalu. Mexičan se převlékne za Montezumu, což při náhodném setkání v kavárně nadchne Vivaldiho. Spolu se pak přemístí do sirotčince Ospedale de la Pietà, kde skladatel působil. Přidá se k ním, věřte nebo nevěřte, Handel a během improvizovaného jam session taky Armstrong, idol Mexičanova sluhy. Spolu se pak vydají k hrobu Igora Stravinského a cestou narazí na smuteční procesí vzdávající hold Richardu Wagnerovi. Že vás šokuje tento výčet, magicky porušující chronologii, ale vtipně reflektující benátské hudební reálie? Však je to smyslem barokního koncertu, jakým se hudby znalý spisovatel Alejo Carpentier poklonil památce Antonia Vivaldiho, ale i aztéckého krále. A zaujal čtenáře tím, jak promíchal realitu a fantazii do svého literárního koktejlu. Odbočme teď od hudby barokní ke zmiňovanému Wagnerovi. A to proto, že zazní předehra k jeho opeře Tristana a Isolda v úpravě pro 23 smyčců a v podání pražských komorních solistů pod taktovkou Radka Baboráka.

Před půlstoletím, kdy vyšla Carpentierova kniha Barokní koncert, se zdálo, že se jedná o poslední poctu Vivaldiho opeře Montezuma. Její partitura, kterou běh času zavál do Berlína, se totiž ztratila v samém závěru druhé světové války. Přesněji řečeno, byla uloupena vojáky Rudé armády a odvezena do Kyjeva.

a při psaní svobodně putoval časem. Kdo ví? V úvodu dnešního pořadu jsem zmiňoval, že se stejného tématu jako Vivaldi chopil i náš Josef Mysliveček. A tak dnešní pořad uzavřeme předérou k právě jeho opernímu zpracování. Hraje L'Orfeo Baroque Orchestra, řídí Michi Gajk.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více info v restauracích.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Hudba v miléniu.
11: O klasice v 21. století.
12: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu na našich webových stránkách či v digitálním vysílání DAB+. A naše pravidelné pořady, včetně tohoto, najdete bez hudebních ukázek i v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Své debutové CD vydal před pár dny 5. prosince u vydavatelství Animal Music soubor Krása kvartet, mladé smyčcové kvartet, které má ve svém názvu jméno jednoho z takzvaných terezínských skladatelů Hanse Krásy. A kromě něj najdeme na albu i hudbu dalších dvou židovských autorů Ervina Schulhoffa a Karla Ančerla, samozřejmě také slavného dirigenta. No a já mám radost, že v dnešním pořadu si z tohoto nového alba nejen pustíme ukázky, ale také si o něm popovídáme se zástupkyněmi Krása kvartetu s violončelistkou Marií Forestovou. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A s houslistkou Šárkou Petříkovou. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Tak úvodem pojďme říct, kdo tady ještě z Krása kvartetu není, kdo jsou vaši spoluhráči na violu a druhé housle.
13: Ještě nám tady chybí Daniel Menhart na violu a Jan Palouček na housle.
12: Abych to vyslovoval správně, říkáte si Krása kvartet, česky kvartet nebo anglicky quartet, takhle s tím O?
13: Český kvartet.
12: Jo, já s tím právě bojuju často při výkonu svého povolání, protože všichni mají ty názvy anglicky, ale je to tedy takhle v pořádku dobře. Kde ještě působíte kromě tohoto kvarteta, nebo kde vaši spoluhráči případně hrají ještě jinde?
14: No, to je docela zajímavá otázka, protože naši spoluhráči mají nehudební zaměstnání.
12: Aha.
14: A spolu hrajeme, protože se známe ještě z dob studií.
12: Mhm. Takže nakonec zvolili tedy úplně jinou dráhu. A kde hrajete vy ještě, tedy v jakých třeba orchestrech?
14: No, já aktuálně jsem členkou skupiny prvních houslí v Národním divadle.
13: A já jsem koncertní mistr violončel v Komorní filharmonii Pardubice.
12: Jak jste se vlastně dostali k tomuto repertoáru, k hudbě těch takzvaných terezínských skladatelů, protože, jak jste zmiňovala, vy jste vznikli už na konzervatoři v roce 2012, tak už tehdy jste hráli hudbu Hanse Krásy a podobně.
13: Ono tam právě to nějak vzniklo, tam jsme si našli ten název, který teda máme doteď podle Hanse Krásy. A tam jsme objevili i jeho hudbu právě a konkrétně teda jeho téma s variacemi. A protože se nám hrozně líbila obzvlášť ta část s violovým sólem, tak jsme si řekli, že se budeme takhle jmenovat a že budeme hrát tuhle hudbu a že bychom se jí rádi věnovali a zůstali jsme u toho doteď.
12: To téma s variacemi je tedy první skladba na tom novém albu. Možná já jsem tedy zvědavý a mě to nedá, jaká občanská povolání tedy mají ještě vaši spoluhráči?
13: No, jeden je strojní inženýr a druhý má akademii s kroužkama pro děti.
12: Aha, dobře, ale konzervatoř absolvovali s vámi tedy.
13: Ano.
12: A co to bylo za konzervatoř?
13: Pražská konzervatoř.
12: Pražská, dobrá. A hráli jste ze začátku pod vedením nějakého pedagoga, nebo jste byli jaksi samostatní už od prvních chvil?
14: Ne, my jsme spolu začali hrát, protože na konzervatoři je komorní hra jako normálně předmět. Takže my jsme se tam pozbírali vlastně na tady ten předmět a zjistili jsme, že nás to jako hodně baví. Začínali jsme u pana profesora Strašila a pak jsme postupně měnili pedagogy. V podstatě každý rok jsme měli jinýho a potkali jsme tam i takové legendy, jako je třeba František Pischinger. Pak jsme studovali i u Petra Holmana ze Zemlinský kvartet. Mhm. A pak jsme se pomalu přemístili my dvě s Maruškou na akademii, kde jsme pokračovali ještě u Jiřího Panochy a Václava Bernáška a Štěpána Ješka, což jsou hráči ze smyčcových kvartet světového renome.
12: Takže od toho roku 2012 máte obsazení pořád stejné, pořád to vydrželo?
13: Ne, to máme jenom tak napůl stejné. My jsme s Šárkou držáci a sekund s violou se proměnili v čase, ale teď už myslím nějakých 8 let, 10 let možná hrajeme tady v tomto složení.
12: Co máte jako kvarteto za sebou už za těch 13 let za největší úspěchy nebo nejzajímavější zážitky třeba?
14: Já myslím, že největší úspěch je, že my dvě jsme se nikdy nerozhádali tak, aby jsme spolu přestali hrát.
12: No 13 let to je dlouhá doba samozřejmě. Víme, že v komorních souborech tohoto typu hrozí určitá ponorková nemoc, tak to se vám tedy úspěšně vyhýbá. A je to opravdu takový ten kvartetní život, že spolu trávíte hodně času a že si tak jako rozumíte i lidsky?
13: Když je víc koncertů, tak spolu trávíme víc času a samozřejmě se to podepisuje i na tom přístupu. Ta ponorková nemoc je o něco silnější než normálně, ale zvládáme to, myslím, dobře. My jsme tak najeli na takovej režim, že jsme vlastně taková rodina hudební a v rodině se dějou prostě věci, které jsou někdy i nepříjemné, ale jsme na ně asi zvyklí a umíme s nima pracovat hezky, myslím.
14: My jsme spolu nejvíc času trávili právě na akademii, kde byly i cvičebny. To byl takovej i náš domov pro tu naši rodinu. Tam jsme se scházeli jako mnohem častěji, protože jsme ještě byli studenti a neměli jsme ty zaměstnání a tak moc omezující časový povinnosti.
12: A když obě hrajete tedy i v orchestrech, tak možná je to taková triviální otázka, ale je vám bližší spíš ta komorní hudba? Dá se říct, že to je vaše oblíbená jaksi stránka vaší profese, protože spousta hráčů to tak má, že opravdu tíhnou k té komorní hudbě především. Jak to máte?
14: Já myslím, že když to člověk jednou vyzkouší, tak k tomu musí tíhnout.
13: Ta komorní hudba je pro mě úplně to nejkrásnější a nejlepší, co může být, a já si to právě hrozně užívám. A právě proto jsem taky tak strašně spokojená, že jsem v komorní filharmonie Pardubice, protože tam jsme opravdu v malém obsazení a je to hrozně příjemný. Na jednu stranu je hrozně příjemný být neustále v jednom kolektivu, na druhou stranu je to samozřejmě náročný tím stykem neustále jenom s těma lidma stejnýma, ale mě to strašně baví a hrozně si to užívám.
14: Já bych k tomu ještě chtěla jenom doplnit, že když má člověk třeba kvarteto, že si může sám vybírat repertoár, který bude hrát, když je člověk zaměstnaný v divadle nebo ve filharmonii, tak prostě bere, co dostane, tak prostě se mi hodně líbí, že se v tomhle můžeme i realizovat a když si něco najdeme, co se nám líbí, tak do toho jdeme.
12: Říká houslistka Šárka Petříková z Krása kvartetu, která je společně s violončelistkou Marií Forestovou dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu. Tak tito terezínští autoři, jejichž hudba je na novém albu, tak to je asi těžiště vašeho repertoáru, ale vlastně odkud kam váš repertoár sahá? Dáte si na pult třeba Dvořáka, Schuberta, Haydna, takové ty klasické kanonické díla?
13: My nemáme zábrany absolutně s ničím a právě když, jak se to říká, že všeho moc škodí, tak když už je moc nějakého romantismu třeba nebo i těch terezínských děl, občas může se to přehrát a přehltit už, tak si říkáme, že je fajn se vrátit k něčemu jako klasicistnímu nebo k něčemu prostě jinému, čím si zase tu hlavu trošku přepnem do jiný.
12: Je pravda, že ten název Krása kvartet je takový univerzální, že ačkoliv to nemusí být zrovna Hans Krása, tak pokud je to krásné, tak je to vlastně vždycky příhodné. Ano.
13: Snažíme se.
14: No tohle to se vždycky každému líbí, když někam přijedeme.
12: Ano. To je nicméně takový repertoár, který asi není úplně všude snadno dostupný, třeba z hlediska notových materiálů, kde se vlastně schání třeba noty k takovýmhle skladbám. To asi není jen tak úplně na IMSLP všechno, nebo.
14: No, na IMSLP my si samozřejmě nikdy noty nescháníme, protože to se nemá dělat.
12: Jo.
14: Ale my jsme si je objednali z Ameriky. Šlo to teda, musím říct, celkem dlouho, takový měsíc a půl, ale když jsem to hledala, tak on vlastně ten vyhledávač mi ani nic jiného nenabídl. Mm-hmm. Protože některé ty skladby jsou vydané pouze jednou a pořád se člověk musí pídit po tom vydání třeba z roku 93 nebo v některých případech, že třeba partitura je z roku 40 a od té doby jako nic.
12: Pojďme si teď pustit první hudební ukázku z vašeho nového alba. Bude to v tomto případě hudba Hanse Krásy, tedy skladatele, jehož jméno máte ve svém názvu. Poslechneme si druhou větu Prestissimo z jeho smyčcového kvartetu Opus 2 a členky Krása kvartetu Šárka Petříková a Marie Forestová jsou dnes hosty pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, houslistka Šárka Petříková a violončelistka Marie Forestová z Krása kvartetu jsou dnes hosty, nebo vlastně hostkami by se mělo říci, v pořadu Hudba v miléniu. A toto byla ukázka z jejich debutového alba se skladbami Hanse Krásy, Karla Anšerla a Ervína Šulhofa, které vyšlo před pár dny, 5. prosince. Od Hanse Krásy jsme poslouchali teď druhou část Prestissimo z jeho smyčcového kvartetu Opus 2. Tak k Hansi Krásově se dostaneme určitě brzy ještě podrobněji, ale ještě možná k okolnostem vzniku toho CDčka. Vy jste vybírali prostředky crowdfundingem na platformě HitHit, což je teď stále častější, jak jsem si všiml, i v oblasti klasické hudby. A díval jsem se na tu kampaň, vy jste zvolili název Nalaďte se na tóny pražské kavárny. Proč ta pražská kavárna? To měl být takový chytlavý slogan, nebo to má nějakou souvislost i s tou hudbou samotnou?
1: Ony totiž ty životy, nebo co aspoň my víme o životech těch skladatelů, tak z toho je patrné, že měli všichni moc rádi kavárnu a moc rádi v ní trávili čas prostě s tou skupinou svých vlastně přátel z těch kulturních kruhů. Třeba o Hanzi Krásově je známo, že tam chodil hrát šachy a trávil tam třeba celé dny úplně, tak jsme si říkali, že to zvolíme takhle, že pražská kavárna řekne asi každému tu definici sama vlastně, tak jsme to zvolili takhle.
0: No je to každopádně krásné, že i pro takovýto projekt se najdou prostředky tímto způsobem, to si myslím, že je velmi pozitivní zpráva. Takže to vlastně nejsou skladby, které by vznikaly přímo v Terezíně nebo v nějakém koncentračním táboře, ale byly napsány ještě před válkou?
1: Ano, oni vlastně všechny vznikly ještě před válkou, ty skladby Karla Anšerla, ty jsou úplně z jeho studentských let. A ta díla Hanse Krásy jsou asi nějakých 10 let před válkou, myslím, že něco 26 rok, myslím.
2: Asi tak, myslím si, že jo.
0: Jedna z těch odměn, když jsem se díval na tu kampaň, se jmenovala Vyzvy Paloučka, což byla možnost vyzvat vašeho houslistu Jana Paloučka ve vědomostní soutěži a vypadalo to, že opravdu dva lidé si tuto odměnu zakoupili, tak jak to dopadlo? Už to klání proběhlo?
1: Ještě to neproběhlo, ale naštěstí jsou to naši blízcí přátelé a mám pocit, že dokonce můj jeden rodinný příslušník.
0: Chtěl změřit síly.
1: Tak.
0: Ano.
2: Takže já myslím, že oni už totiž oba už ty síly měřili totiž jako v minulosti a chtějí to zkusit znova, protože to je fakt výzva.
0: A pan Palouček je tedy nějak pověstný svými vědomostmi.
2: No, my si z něj vždycky děláme srandu, že on si ty otázky načetl a naučil se je předem, protože to není možný jinak.
0: A z jakých soutěží si je načetl předem? Jako z AZ kvízu nebo?
1: My když jsme měli soustředění jednou v Krkonoších, tak jsme tam měli sebou i deskové hry a vědomostní hry a tam to vždycky skončilo stejně, že si Hanza prostě svoje načtené odpovědi tam správně uhádal a my jsme neměli šanci, takže...
0: Tak škoda, že tady není Jan Paloušek s námi, taky bychom mu mohli položit nějaké vědomostní otázky.
1: Ale vlastně těžkytá teďka.
0: Vlastně nemohli, protože jsem si nekoupil tu odměnu, že jo, takže to je pouze pro ty, kteří přispěli, rozumím. No, pojďme něco říct možná k těm jednotlivým autorům a skladbám. Šárko, vy jste vlastně o Hansi Krásovi psala nějakou závěrečnou práci, jestli to říkám správně.
2: Psala jsem o něm diplomku bakalářskou na akademii a zaměřila jsem se vyloženě na komorní hudbu, což jsou tyhle dvě skladby. My jsme vlastně natočili teďka komplet, co pro smyčcové kvarteto on zkomponoval a dochovalo se to. A ještě má dvě tria, ale k těm jsme se zatím nedostali, protože jsme nikdy nedokázali říct, kdo nebude jako hrát. Nebo...
0: Máte nějaké zkušenosti s tím jeho nejslavnějším dílem, s operou Brundibár? Třeba hráli jste to někdy nebo...
1: Já jsem to nehrála, ale našla jsem a vlastně to bylo součástí i toho koncertu, kde jsme získali, nebo kde jsme se domluvili, že budeme nést jméno Hanse Krásy, tak tam byla úprava Brundibára právě pro komorní soubor, kde bylo kvarteto, klarinet, flétna, klavír a teď nechci někoho jako ranit, když ho nejmenuju, ale mně se to strašně líbilo a pořád od toho roku 2012 bych si to strašně chtěla zahrát a těším se, že se to někdy opravdu stane a držím si palce a držím nám palce, že to dokážeme.
2: Jo, to máme úplně stejně, to je úplně kultovní dílo.
0: A čím vás tedy, Šárko, Hans Krása tak zaujal, že jste o něm psala bakalářskou práci?
2: No, my jak jsme se po něm pojmenovali, tak jsme na něj začali dostávat otázky. Já jsem si říkala, že by bylo docela jako fajn znát na ně odpovědi. Takže já jsem se v tom začala tím probírat kvůli tomu, ale i kvůli té hudbě, která se mi líbila a přišlo mi jako podnětný to téma.
0: A co jste o něm tak zjistila nejzajímavějšího třeba během toho bádání?
2: No tak já nevím, nejzajímavější je rozhodně jako ta jeho hudba, si myslím. Mm-hmm. Ale
0: nějaké třeba takové zajímavosti z jeho života nebo něco třeba, co by posluchače mohlo ohromit?
2: No, ohromit úplně nevím, ale on, jeho otec byl docela dobře finančně zajištěný, takže on si mohl komponovat a trávit ten čas tak, jak on sám chtěl a netížila ho ta finanční situace. Mm-hmm. Takže opravdu mohl sedět v těch kavárnách. Pak jsem se o něm dozvěděla, že taky hrál na klavír v kině, takže má i vztah prostě k spojení hudby s tím vizuálním, ale celkově na té jeho hudbě se mi hodně líbí, že ona vlastně vychází sice z těch českých kořenů, ale snaží se je vlastně popírat.
0: Mm-hmm. Zároveň bych řekl, že ten Hans Krása je takový nejavantgardnější možná z těch tří autorů na tom albu. Kterou tu skladbu máte raději? Smyčcový kvartet nebo téma s variacemi?
1: No, pořadatelé mají určitě raději téma s variacemi, mm-hmm. protože to naplní kvótu takzvané moderny na tom programu a není to příliš dlouhé, ale v tom kvartetu jsou taková místa, že občas jako člověku běhá mráz po zádech a nebo to navozuje tak strašně zvláštní atmosféru a dá se tím opravdu jako strhnout, si myslím. Takže za mě možná mm-hmm. i ten kvartet by byl.
2: No, já to beru tak, že ty variace jsou vlastně jako zábavná skladba. Mně to teda tak přijde a vždycky na to všichni takhle jako reagovali. A ten kvartet právě, tam ta avantgarda se projevuje úplně jako naplno a je to i plný klastru prostě různých zvláštních jako technik, vlastně koláže, kdy on sice s tím tématem pracuje, ale on to vlastně kdyby rozčlení, pak to různě pomíchá a narušuje záměrně jako tok té hudby. Je to tam opravdu jako důsledně v těch notách napsané, přesně potlačuje dynamikama to, co by člověk chtěl slyšet, tak najednou má být strašně slabě, že se mi zdá, že on experimentoval.
0: Mm-hmm. Nemůžeme si samozřejmě z toho alba pustit všechno, tak pokud tato slova posluchače nalákala, tak je samozřejmě odkážu ke koupi nového alba, které vyšlo 5. prosince u Animal Music. Pak je tam hudba Ervina Schulhoffa, který vlastně ale nebyl terezínským skladatelem, jestli jsem se díval správně, on v Terezíně vězněn nebyl nikdy.
1: Je to tak.
0: Možná to je možná spíš otázka pro nějaké muzikology nebo historiky, ale vy o tom asi lecos víte. Ví se, jestli Krása v Terezíně s Ančerlem třeba nějak spolupracoval, protože oba byly významné postavy tamního hudebního života. Ví se něco o tom, jestli nějaký projekt společný tam realizovali?
1: Nevím o tom přímo, ale myslím si, že v tom filmu propagandistickém Hitler daroval Židům město, takže tam jsou spolu jako zabrání na tom propagačním koncertě, který tuším, že Ančerl dirigoval a Krása tam seděl v první řadě a jsou tam na ně na oba záběry, takže si myslím, že tam spolu určitě jako nějak se setkávali a dalo by se říct třeba, že i pracovali, ale těžko říct, jak to šlo vlastně vůbec, že.
0: Dodejme, že vlastně Karel Ančerl je jediný z těchto tří autorů, který tedy nakonec válku přežil. Hans Krása vlastně umřel poměrně ke konci války, to bylo až v roce 1945, tedy.
1: 44.
0: Aha, v Osvětimi, dobrá. No, pojďme si teď pustit další hudební ukázku od Ervina Schulhoffa z jeho Divertimenta pro smyčcové kvarteto. Uslyšíme druhou část Kavatinu, zahraje nám Krása kvartet, jehož členky, houslistka Šárka Petříková a violončelistka Marie Forestová jsou dnes hostkami pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnes v pořadu Hudba v miléniu, posloucháme ukázky a také si povídáme o novém albu Krása kvartetu. Jehož členky Marie Forestová a Šárka Petříková jsou dnes našimi hosty ve studiu Radia Klasik Praha a toto byla kavatina z divertimenta pro smyčcové kvarteto od skladatele Ervina Schulhoffa, tedy jednoho ze tří autorů, jejich tvorba je na tomto albu zařazena. Čím vás zaujalo Schulhoffovo divertimento, nebo jaký máte vztah právě k této skladbě?
1: My jsme se k němu dostali vlastně trochu náhodou. Nás na to, že to vůbec existuje, upozornil jeden náš posluchač. A pustili jsme se do toho a zjistili jsme, že ta skladba je úplně dokonale kontrastní k tomu, co třeba komponoval Hans Krása. A líbilo se nám, že vlastně to je forma jako klasického divertimenta. Vlastně taková jako svita, nebo jak to říct. Ale když je člověk jako insider, že si tam prostě najde tolik jako vtipných věcí, co on tam jako vložil, z čeho všeho on si dokázal jako hudební řečí jako udělat legraci, to nás úplně jako fascinuje na té skladbě.
0: A co například třeba?
1: No, tak například pátá věta je udělaná tak, že ono se to tam pořád opakuje. To jako podle mě paroduje nějakýho typově Boccheriniho třeba nebo tak, kde to je spousta repetic, pořád to jede dokola a člověk má třeba 80krát pocit, že už je konec. A když ten konec přijde, tak to je teprve jako nástup středního dílu. Pak je střední díl a pak se vrátí a vlastně ještě podobně obsáhlá zase jako kdyby repríza, že to už si člověk říká, no to už není možný, to už není možný.
2: To oceňují obzvlášť posluchači na koncertech, kteří se nechají nachytat dost často a tleskají několikrát během téhle věty. Těžko říct, jestli chtějí už jí mít za sebou, nebo jestli je to tak opravdu přesvědčivé, že je konec.
0: No a to je vlastně hezká informace, že přestože by člověk čekal, že takové album bude hodně vážné i vzhledem jaksi k životním osudům těch skladatelů, takže se tam vlastně najde i takovýto hudební humor.
2: My jsme právě chtěli to album směřovat tím směrem, že se jedná o tragické osudy a že to je prostě těžké téma, ale i proto jsme zvolili ten název Youth toho alba.
0: A ten jsme možná ještě nezmínili, ano.
2: Jo, jasně, pardon.
0: Děkuji. Takže album se jmenuje Youth, mládí, ano.
2: A chtěli jsme právě postihnout tady tuhle část života těch skladatelů, která byla vlastně úplně bezstarostná. Někdo to možná tušil, dalo se to třeba jako předvídat, ale bylo to takový mládí, bezstarostný, krásně jako rozjetý skladatelský životy. Psali si tady tuhle hudbu a myslím si, že obzvlášť v tom divertimentu Ervina Schulhoffa se to odráží úplně neskutečně.
0: Pojďme možná tedy ke Karlu Ančerlovi, na rozdíl od Schulhoffa Krásy asi spousta lidí možná ani neví, že skládal. Já si pamatuju, že před časem v Rudolfinu se hrála nějaká jeho čtvrttónová skladba, myslím, ale jinak to jeho dílo není zas tak úplně ve všeobecném povědomí. Kde jste vlastně přišli tady na tyto jeho dvě fugy? Kde jste je objevili?
2: Tady musíme hrozně moc poděkovat panu Ivanu Bírhanzlovi, který je ančerlologem. A právě tyhle dvě fugy nám daroval k provádění a my jsme se rozhodli, že to za to stojí to natočit, protože ta hudba je, zase se dostáváme k tomu, jakého charakteru byli tihle skladatelé, protože si myslíme všichni, že Karel Ančerl si prostě při studiích na konzervatoři, kde tyhle fugy vznikly, že si dělal legraci ze svých jako pedagogů a z celého skládání, protože to je tak strašně zvláštní taky směsice tónů a hudebních vyjádření, že nás to prostě bavilo hrozně a museli jsme to natočit.
0: No každopádně, když jsem to poslouchal, tak je jasné, že je to studentská skladba v duchu toho barokního kontrapunktu, takové cvičení, které studenti skladby běžně skládají. Myslíte si, že to zamýšlel k nějakému veřejnému provádění vlastně?
2: Myslím si, že to byla jenom studie, jako nějaká práce, která nebyla asi myšlená úplně.
0: Jestli by se mu to vůbec líbilo třeba, že se to hraje, jestli by neprotestoval.
2: Doufáme, že ano.
0: Tak já vím, že třeba Sedláčkovo kvarteto zásadně hraje skladby, jejichž autoři nechtěli tyto skladby publikovat, takže snad by se pan Ančerl nezlobil. No.
2: Snad ne.
0: Pojďme k tomu novému albu, ještě důležitá informace pro naše posluchače, přestože teď je 9. prosince, kdy bude křest a lze se na něj ještě dostat, protože vím, že v vstupenka na křest také byla jednou z odměn v kampani.
2: Vstupenek na křest se prodalo asi úplně nejvíc přes tu kampaň, což nás strašně těší. A to jsem chtěla ještě zmínit v první části, když jsme se o tom bavili, že bychom chtěli hrozně moc poděkovat všem lidem, kteří nás podpořili v té kampani, protože bez vás by to CDčko určitě jako vzniknout nemohlo. A křest bychom chystali na 11. dubna ideálně, protože to je datum, kdy by oslavil narozeniny právě Karel Ančerl, a tím teda, že jsme nahráli jeho věci, o kterých nevíme, jestli by je chtěl mít nahrané, tak bychom mu je chtěli dát k narozeninám a snad tím aspoň trochu odčinit to, že by se na nás třeba mohl zlobit.
1: Škoda, že se nemůžeme podívat, jak se bude tvářit.
0: Tak snad jsem vám nenasadil teď přílišného brouka do hlavy, to bych nerad. A každopádně napadá mě, co třeba hudba dalších těch terezínských autorů, Klein, Ullmann a tak dále, třeba máte taky v plánu třeba něco takového nastudovat, máte to vyhlédnuto na příští album třeba?
2: Samozřejmě bychom rádi, určitě, ale už jsme hráli Ullmannův v třetí smyčcový kvartet a kvarteto Pavla Háse z Opičích hor jsme hráli, myslím, že to bylo loni nebo předloni, teď si nejsem úplně 100% jistá, na Smíchovském festivalu 6 na 5.
0: Ano, to jsme tehdy, myslím, nějaký telefonický vstup dělali spolu v dopoledním vysílání. Zajímalo by mě ještě, vy jste nedávno třeba 6. listopadu taky hudbu Hanse Krásy uvedli na koncertě ve Vídni. Je o tyto autory zájem zahraničí, protože já mám pocit, že spousta z nich je možná známější, hranější, vydávanější třeba v německy mluvících zemích než u nás.
1: Já si myslím, že o to zájem určitě je a že taky v německy mluvících zemích je podle mě víc těch posluchačů, který si takový koncert najdou a opravdu tam půjdou.
0: Tak ještě než si poslechneme závěrem dnešního pořadu ty zmiňované dvě fugy od Karla Ančerla, tak vám ještě jednou poděkuji za takový záslužný počin, který jste tedy natočili, a doufám, že bude mít album velký úspěch. Připomínám tedy ještě jednou, že vyšlo 5. prosince u vydavatelství Animal Music. Přeji Českému spolku pro komorní hudbu, ať na vás myslí, až budou tu cenu zase udělovat, a moc děkuji houslistce Šárce Petříkové a violončelistce Marii Forestové, že byli dnes hosty pořadu Hudba v miléniu. Tak ať se vám daří a někdy opět naslyšenou.
2: Moc krát děkujeme, naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
0: Závěrem dnešního pořadu si tedy poslechneme v podání Krása kvartetu dvě studentské fugy od Karla Ančerla, a od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
13: Je klasik Praha.

Krásné sobotní odpoledne, milí posluchači. Dnes je 4. července. Svátek slaví Prokop a u mikrofonu Radia Klasik Praha vás vítá Dita Radecká. Toto byla hudba ryze česká, Antonín Dvořák a jeho půvabné legendy. Třetí z nich nám zahrála Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. A teď už nás čeká hudba starší epochy, století 17. Izabela Leonarda byla skladatelkou a řádovou sestrou, která už za svého života uveřejnila přes 200 skladeb, převážně vokálních. No a jednu z nich, moteto Nive Puer, si pustíme. Bude to taková hezká ukolébavka pro Ježíška. Hraje soubor L'arpeggiata, zpívá Benedetta Mazzucato.

Půvabnému teto Nive Puer od skladatelky Isabely Leonardi. Nám teď přednesla soubor L'Arpeggiata, zpívala altistka Benedetta Mazzucato. Na Klasik Praha teď dva velcí skladatelé druhé poloviny 19. století. Nejprve se ozve slavnostní pochod z Wagnerova Tannhäusera, pak se můžete těšit na komorní věc od Johannese Brahmse.

To zněl slavnostní pochod z opery Tannhäuser od Richarda Wagnera. Slovenskou filharmonii dirigoval Richard Heyman. A na Klasik Praha si teď pustíme trio S-dur Johannese Brahmse. Je to trio klavírní, ale nikoli s houslemi, ale pro lesní roh, nikoli s violončelem, ale lesním rohem, houslemi a klavírem. No a vynikající interpreti této ukázky jsou pianistka Marta Archerich, houslista Renaud Capuçon a na lesní roh bude hrát David Guerrier.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu si připomeneme díl, jehož hostem byl vynikající mladý houslista Daniel Matejča. Je nejen členem Sukova kvarteta, ale i vyhledávaným solistou, který má na kontě už několik nahrávek pro suprafon. I o nich bude řeč v úterý 7. července od 19 hodin na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Jsme Klasik Praha.

Život je krásný, jmenuje se film. K němu žurbu napsal Nikola Piovani a my jsme si poslechli teď tuto filmovou partituru, a to v podání Renauda Capisona na housle a Bruselské filharmonie. Na Klasik Praha teď pokračujeme a virtuózní árii z opery Olympiáda od Tomasa Tréty. Filip Žarusky, což je francouzský kontratenorista, natočil CDčko Forgotten Arias, zapomenuté árie, a právě tam se octla i tato árie od Tomasa Tréty.

Filip Žarusky dospíval arii Gemmo in un punto e fremo z opery Olympiáda. Často zhudebňované libretto Pietra Metastasia, tentokrát ve zhudebnění Tomasa Tretti. Hráli jsme si z jeho alba Forgotten Arias, kde Filipa Žaruského doprovodil Le Concert de la Loge pod vedením Juliana Chauvana. No a teď přichází husitská píseň France Lista. Je to koncertní parafráze na melodii, kterou Listovi předložili při jeho návštěvě v Prahy v roce 1840. Ovšem trochu tohoto velkého muže napálili, totiž šlo o píseň Těšme se blahou nadějí, ke které napsal text známý podvodník Václav Hanka. Zkrátka sice nejde o husitskou píseň, no ale i z tohoto podvodu, a známe podobný příklad také z rukopisy, vznikla řada hodnotných uměleckých děl, takže se až tolik nezlobíme. Tomáš Výšek, pianista se schopností nacházet dramaturgické perly, jako je tato Listova.

Husitská píseň. Husitská píseň v uvozovkách by správně mělo být, protože tato koncertní parafráze Franza Lista vznikla na motivy písně, která vůbec nebyla husitská, vůbec nebyla stará, ale bylo to dílo známé firmy Václava Hanky. Tak toto byl Tomáš Výšek a jeho objev. Teď pokračujeme hudbou rovněž u nás tedy neznámou. Arthur Bliss, to byl britský skladatel, významný skladatel 20. století. Ten kromě jiného byl také dvorním skladatelem královny Alžběty II. My si teď z jeho tvorby zahrajeme violončelový koncert. Hrát bude Guy Johnson s Liverpoolskou královskou filharmonií a Andrew Mansem coby dirigentem. A zazní třetí věta.

dozněla hudba Artura Blisse, což byl skladatel, jehož život je limitován léty 1891 až 1975. V 60. a 70. letech působil Bliss jako dvorní skladatel královny Alžběty. A tento koncert pro violončelo vznikl v roce 70 pro Mstislava Rostropoviče, legendárního čelistu. Teď nám hrál Guy Johnson společně s Liverpoolskou královskou filharmonií a Andrew Mencem. A na Classic Praha pokračujeme hudbou významného hudebního skladatele, zejména teoretika Johanna Georga Albrechtsbergera. Zahrajeme si jeho koncert pro brumly, mandoru a orchestr.

0: Klasik Praha.
1: K opernímu zpěvu se dostal, když chtěl udělat dojem na svoji spolužačku. Rád relaxuje s whisky a doutníkem, ale to se mu nedaří často, protože má doma tři malé raubíře. Mým dalším hostem je basista Jan Hnyk. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na stanici Klasik Praha jste právě vyslechli předehru pro orchestr od Bohuslava Martinů Skvostné. Orchestrální dílo tohoto našeho českého autora v podání České filharmonie a Jiřího Bělohlávka. Je 13 hodin a 5 minut a my možná k vašemu sobotnímu obědu teď zahrajeme krásnou romantickou druhou větu ze sonáty pro klavír číslo 8 c-moll zvané Patetická od Ludwiga van Beethovena. Hrajeme si z kompletní nahrávky Beethovenových klavírních sonát, kterou v roce 2019 pořídil pianista Igor Levit.

Pianista Igor Levit dohrál Adagio z sonáty po číslo 8 c-moll zvané Patetická od Ludwiga van Beethovena. No a teď si pustíme část ze mše k obřezání páně, ke svátku obřezání páně od Jana Dismase Zelenky. Kyrie eleison, úvodní vstup nám teď zaspívají a zahrají členové souboru Ensemble Inegal pod vedením Adama Viktory.

Tak to zní vrcholné baroko, tak to zní vrcholná hudba Jana Dismase Zelenky, jedna z jeho mší. Mše ke svátku obřezání páně, což je 1. ledna. Tato mše vznikla v roce 1728, čili brzy už za 2 roky to bude 300 let. Krásná hudba. Ensemble Inegal s Adamem Viktorou se Zelenkově věnují systematicky, toto byla jedna z jejich kreací. Teď slovanský tanec číslo 2 E-moll, populární dílo Antonína Dvořáka. My si poslechneme část z alba, které v roce 2024 vydali houslista Jiří Vodička a pianista David Mareček. Nahráli na něm kompletní dílo pro housle a klavír právě od Antonína Dvořáka.

Jiří Bodička společně s Davidem Marečkem dohráli jeden ze slovanských tanců Antonína Dvořáka, velmi populární tanec E-moll, který se dočkal mnoha úprav. Tato je pro housle a klavír a jinak toto duo, tento tandem Jiří Bodička a David Mareček natočili kompletní dílo Antonína Dvořáka pro housle a klavír. Teď nás čeká hudba Johna Williamse, z jeho četných filmových partitur vybíráme Indiana Jonese.

0: Klasik Praha.
1: Vzpomínáte na filmy Jak utopit doktora Mráčka nebo sérii filmů Zdeňka Trošky Slunce Seno? Za scénářem stojí můj další host, scenárista, autor textů písní, knih i muzikálů, který v letošním roce oslavil významné životní jubileum. S Petrem Markovem pustíme hudební ukázky z muzikálů Zvonokosy, Baron Prášel a Casanova. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
5: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel, CZ.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
9: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Tak to byla slavná a veselá píseň Luigiho Denci. Funiculi, funicula, zpíval nám jedinečný Luciano Pavarotti za doprovodu orchestru Teatra Komunále v Bologni. Teď jedno z preludií Sergeje Rachmaninova, významného pozdně romantického autora a také samozřejmě pianisty. Zahraje nám teď právě on sám.

Tak toto bylo Preludium Cismol Sergeje Rachmaninova přímo v autorské interpretaci. Totiž dnešní technika umožňuje rekonstruovat záznamy z dřívějších forem těchto přístrojů, jako je například pianola. Tak právě pro pianolu pořídil Sergej Rachmaninov 35 záznamů v letech 1919 až 1933. No a tato zvuková nahrávka pak byla rekonstruována v roce 1979. No a zní to, myslím, velmi dobře. A hlavně slyšíme, jakou formu interpretace Sergej Rachmaninov uplatňoval na to svoje preludium. My víme, že později začal právě tuto svou skladbu poněkud mít v nelibosti, protože publikum ji vyžadovalo. Není divu, je to skutečně hypnotická, krásně harmonizovaná skladba. Tak, tolik Sergej Rachmaninov ve vysílání Klasik Praha. Teď pokračujeme hudbou Maurice Ravela. Bude to Féria z jeho španělské rapsodie.

Féria ze španělské rapsodie Maurice Ravela. S tím španělským koloritem to Maurice Ravel velice dobře uměl. Boston Symphony Orchestra v této ukázce vedl Seiji Ozawa. A my máme 13 hodin a 42 minut. Teď Francesco Cavalli a jeho arie z opery Pompeo Magno. Zpívat bude Jakub Josef Orlínský, doprovází soubor Il Pomodoro.

Tak to byla hezká ukázka z díla Francesca Cavalliho. Slyšeli jsme arii z jeho opery Pompeo Magno, a to v podání polského kontratenoristy Jakuba Josefa Orlínského. Doprovázel soubor Il Pomodoro. No a teď jedna stálice našeho repertoáru i repertoáru světových pianistů. Koncert a mol Edvarda Grieg'a. Tentokrát je solistou Petr Jablonský a soubor do Philharmonia Orchestra řídí Petr Mág.

0: Klasik Praha.
1: Jestli si myslíte, že soudobá klasická hudba je neposlouchatelná, tak vás vyvedu z tohoto omylu. Klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet zahrají tvorbu skladatelů 20. a 21. století v pořadu Švédský stůl, který pro vás Stanislav Předota připravil na neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

A Skřivánek nám odlétl. Toto byla rozměrná kompozice Ralpha Vaughana Williamse, krásná, snová. Tentokrát jsme si hrali aranži Paula Draytona pro, nejen tedy pro housle, ale také pro vokální soubor, jímž byl v tomto případě Voces 8. Na housle hrál Jack Liebeck a ta skladba se v originále jmenuje The Lark Ascending, čili vzlétající skřivan. Původně ji Ralph Vaughan Williams napsal v roce 1914 pro housle a klavír. Teď to bude náš Jaroslav Ježek a jeho hit Nebe na zemi hraje Cello Republic.

Cello Republic, Čelová republika, zahrnuje 4 vynikající hráče na tento nástroj, jmenovitě Petra Špačka, Ivana Vokáče, Jana Zemena a Matěje Štěpánka. A na své CDčko Freedom natočili kromě jiného také tuto skvělou nápaditou úpravu pro 4 violončela hitu Nebe na zemi Jaroslava Ježka. Ta aranže je dílem Jiřího Kabáta. Teď kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta, opera, která má pohádkový a trochu i zednářský námět. Arii Sarastra nám teď zaspívá László Polgár a orchestr Maďarské státní opery řídí János Kováč.

János László Polgár byl interpretem, který nám stvárnil Sarastra z opery Kuzelná flétna Wolfganga Amada Mozarta a János Kováč vedl orchestr Maďarské státní opery. Tak to byla hezká nahrávka tohoto Singspielu Mozartova, který obsahuje jak magické, mystické, tak komické prvky. Teď hudba ze snímku Pokání od Daria Marianelliho.

0: Klasik Praha.
1: Vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka, houslista Josef Suk, projel celý svět a odehrál přes 4000 koncertů. Od jeho úmrtí letos uplyne 15 let. Jeho interpretační umění připomeneme v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Posloucháte Klasik Praha.

Na vlnách Klasik Praha teď ve 14 hodin a 32 minut dozněla Pavana za mrtvou infantku, dílo Maurice Ravela, které se hrává v různých úpravách. Tato byla s hobojem a na něj hrál Albrecht Mayer. Academy of St. Martin in the Fields řídil Matthias Menius. No a vynikajícími interprety, kromě Albrechta Mayera, se to tu jenom hemží v našem playlistu, takže následující bude například trumpetistka Alison Bolson a zahraje nám část z koncertu pro trubku Georga Filipa Telemana.

Allegro z koncertu pro trubku Georga Filipa Telemana přednesla Alison Bolsom se svým ansámblem. No a teď Life of Ansnes, který nám zahraje čtvrtou větu z koncertu číslo 2 A dur Franze Lista. Bergenskou filharmonii řídí Dmitrij Kitajenko.

Doznělo finále z koncertu číslo 2 a dur France Lista. Live Uwe Ansnes byl naším solistou a Dmitrij Kitajenko vedl Bergenskou filharmonii. Posloucháte Klasik Praha, teď vám nabídneme dílo Listova současníka Friderika Chopina. Nocturno číslo 2 S-dur hraje Maria Joao Pires.

Doznělo Nocturno číslo 2 Esdur od Frederika Chopina v podání skvělé pianistky Marie Joao Pires. Teď kubánská předehra dílo George Gershwina. Zahrají nám chicagští symfonikové pod taktovkou Jamesa Levina.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Na Klasik Praha právě doznělo půvabné Largo z koncertu pro dvoje housle Johanna Sebastiana Bacha. Hráli Anne-Sophie Mutter a Ye Eun Choi za doprovodu Mutter s virtuózy. No a s nimi jsme se přehoupli přes třetí hodinu. Teď to bude čtyřruční klavírní fantazie F-moll Franze Schuberta. Finále z této nádherné kompozice nám teď zahrají Bertrand Chamaillou a Life Uwe Ansnes.

Vyslechli jsme finále z Fantazie F-moll France Schuberta pro čtyřruční klavír. Vynikajícími pianisty teď byli Bertrand Chamaillou a Live Uwe Ansnes. Na CDčko natočili tito dva světoví interpreti právě Schubertovy skladby, mimo jiné tuto krásnou Fantazii. Teď přichází hudba Hanse Krásy, soubor, který se říká Krása kvartet, právě podle tohoto židovského autora, tak ten natočil jeho téma s variacemi.

tématem s variacemi pro smyčcové kvarteto jsme si připomněli tvorbu Hanse Krásy, skladatele, který patřil k takzvaným terezínským autorům, ale byl samozřejmě mnohem víc. Narodil se v roce 1899, byl dirigentem i skladatelem, žákem Cemlinského, Alberta Russela a tak dále. Působil v Novém německém divadle, no a samozřejmě osudným se mu stal nástup nacismu a perzekuce vůči židovským osobnostem. Takže Krása skončil v Terezíně, kde se hrála mimo jiné jeho dětská opera Brundibár, no a později byl deportován do Osvětimi, kde v roce 44 zahynul. Jeho hudbu a jeho odkaz šíří Krása kvartet, který jsme právě teď slyšeli. Teď zazní hudba z filmu The Artist, ta je dílem Ludovika Bruse.

0: Klasik Praha. V italském městečku Busseto v provincii Parma se nachází divadlo nesoucí jméno operního skladatele Giuseppe Verdiho. Slavnostní otevření se uskutečnilo 15. srpna 1868 a všichni diváci dorazili v zeleném. Proč? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Posloucháte Klasik Praha.

Sopranistka Ruth Sizak nám teď zaspívala za doprovodu orchestru La Stagione Mozartovo Exultate Jubilate, závěrečnou část Moteta Wolfganga Amadea Mozarta, závěrečnou část Alleluja. Teď přichází Larghetto ze symfonie číslo 2 S dur od Edwarda Elgara. Andrew Davis řídí Filharmonia Orchestra.

Na Klasik Praha teď dozněla druhá věta z symfonie číslo 2 S-dur Edwarda Elgara. Andrew Davis řídil v této nahrávce Philharmonia Orchestra. 15 hodin 40 minut je ukrojeno ze soboty 4. července. Vy posloucháte stále Klasik Praha s Ditou Hradeckou. Teď první klavírní koncert Ludwiga van Beethovena s opravdu rozmáchlým gestem. Závěrečné rondo nám zahraje Salim Aškar a doprovází NDR Symphony Orchestra s Ivorem Boltonem v čele.

Koncert, který Ludwig van Beethoven komponoval hlavně sám pro sebe, s kterým se jako solista představil ve Vídni a svým klavírním uměním udivoval tamnější obecenstvo. To byl koncert číslo 1 C-dur. Pak jich napsal ještě další 4, jeden hezčí než druhý. My jsme si hráli z nahrávky Salima Aškara společně s NDR Symphony Orchestrem a dirigentem Ivorem Boltonem. Má matka husa je pohádkový balet Maurice Ravela. Na motivy pohádek teď uslyšíme Pavanu pro šípkovou růženku. Hraje Alsterský orchestr, řídí Jan Pascal Tortelier.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
1: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Tohle je Klasik Praha.

Ombre Pallide. Tak to byla árie z opery Alcina Georga Friedricha Händla. Krásná vokální kreace teď zazněla díky sopranistce Simone Kermes a doprovázel soubor Il Complesso Barocco. Teď Carlo Bezocchi a jeho koncert pro hoboj a orchestr hrát budou Jan Adamus a Sukův komorní orchestr.

Na Klasik Praha jste teď vyslechli třetí větu z koncertu Karla Bezociho, koncertu pro hoboj s orchestrem. Na hoboj hrál Jan Adamus a Sukův komorní orchestr řídil Josef Suk. Teď 7 minut po 16. hodině přichází Saturn, posel stáří. Hrajeme si ze světy planety Gustava Holsta a nahrávka patří Českému národnímu symfonickému orchestru. Ten řídil Paul Freeman.

planety světa Gustava Holsta a také s touto krásnou částí zvanou Saturn poslal stáří. Český symfonický orchestr řídil Paul Freeman. A máme tu valčík z prvního jednání baletu Labutí jezero Petra Iliče Čajkovského. Hrají slovenští rozhlasoví symfonikové, diriguje Ondrej Lenárt.

Dozněl valčík z baletu Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského. Oblíbený kousek nám přednesli slovenští rozhlasoví symfonikové, řídil Ondřej Lenart. A máme tady téma z filmové hudby Tanec z vlky. Hudba, ta je dílem Johna Berryho.

0: Klasik Praha.
1: Starověké Řecko a Řím fascinují do dneška svými báji a mýty. Na filmy inspirované antikou se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Těšte se na ukázky z Jasona a Argonautů, Herkula nebo Troji. Poslouchejte rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla hudba Dvořákovy vrcholné symfonie, symfonie číslo 9 E moll z Nového světa. Třetí část novosvětské teď přednesla Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Bičkova. No a teď to bude opět z amerického kontinentu, George Gershwin a jeho opera Porgy a Bess. Znít teď bude arie Porgyho a zpívá Willard White společně s Cynthia Hayman a Londýnskou filharmonii řídí Simon Rattle.

Tak to byla hudba George Gershwina, hudba jeho opery Porgy a Bess. Duet z druhého dějství opery zpívali Cynthia Hayman a Willard White a londýnskou filharmonii dirigoval Simon Rattle. No a teď trochu jiná opera, barokní opera Jeana Philippa Rameaua, opera Platé. Les Musiciens du Louvre pod vedením Marka Minkovského zahrají Oráž neboli Bouři.

Tak nám tady trochu zabouřilo na vlnách Klasik Praha. To byla část z opery Platé od Jeana Philippa Rameaua. A hráli nám muzikanti z Louvru, Les Musiciens du Louvre, pod vedením Marka Minkovského. Je 16:45, teď si pustíme druhou část ze symfonie Azrael Josefa Suka. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

Symfonie pro velký orchestr, Symfonie Azrael, velmi osobní dílo Josefa Suka, právě dozněla druhá věta, a to v podání České filharmonie a dirigenta Václava Neumanna. Teď zazní část ze smyčcového kvartetu F-dur Sergeje Prokofjeva. Hrát nám bude Pavel Haas kvartet.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Letos si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
4: Ladíte Klasik Praha.

Surprise Symphony, nebo také s úderem kotlů, tak se říká symfonie s číslem 94 G-dur Josefa Haydna. A nám ji teď zahrál Pražský komorní orchestr pod vedením Ondřeje Kukala. Na Klasik Praha pokračujeme uherským tancem F-dur Johannese Brahmse, London Symphony Orchestra řídí Néme Jervy.

Uherský tanec číslo 3 F-dur od Johannese Brahmse dozněl v podání London Symphony Orchestra, dirigoval Neeme Järvi. Pojďme se podívat na náš večerní program. Dnes večer od 19 hodin si Mirka Časarová pozvala k mikrofonu Jana Hnyka, pěvce, kterého vyspovídá na osobní notu. No a ve 20 hodin v koncertu bez smokingu můžete zažít celou zpěvohru Divadelní ředitel od Wolfganga Amadea Mozarta. Budeme si hrát z nahrávky, na které účinkují Patricia Petibon, vynikající francouzská sopranistka, Markus Schäfer, Oliver Widmer a koncertus musicus Wien pod vedením Nikolause Arnoncoura. Takže jednoaktovka komická od Mozarta dnes ve 20 hodin. Teď ovšem máme 17 hodin a 6 minut a pokračujeme hudbou Ernsta Blocha. Koncertino pro flétnu, violu a smyčce hrají Kaspar Zehnder, Milan Radič a kapela Istropolitana.

Doznělo koncertino pro flétnu, violu a smyčcový orchestr od Ernsta Blocha. Kaspar Cendr hrál na flétnu a dirigoval kapelu Istropolitánu a na violu hrál Milan Radič. Teď si pustíme skladbu Charlese Mingase, velkého jazzového skladatele, ovšem upravenou pro francouzské smyčcové kvarteto Quatuor Eben. Jmenuje se Goodbye Pork Pie Hat.

Možná jste, milí posluchači, navštívili koncert loňského pražského jara, kde účinkoval Quatuor Eben, kvarteto Eben z Francie. Je to soubor neobyčejně všestranný a hraje klasiku i jazz, i crossover. A právě z jazzového alba jsme teď vybrali skladbu Charlesa Mingase. Ta její elegická nálada je způsobená tím, že je vlastně takovou vzpomínkou na saxofonistu Lestera Younga, který zemřel několik týdnů před natáčením té skladby a alba Charlesa Mingase v roce 1959. Teď hudba z filmu Solo Star Wars Story od Johna Paula.

0: Klasik Praha.
1: Jestli si myslíte, že soudobá klasická hudba je neposlouchatelná, tak vás vyvedu z tohoto omylu. Klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet zahrají tvorbu skladatelů 20. a 21. století v pořadu Švédský stůl, který pro vás Stanislav Předota připravil na neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Tohle je Klasik Praha.

Zněla Žabí Gaillarda, Folk Gaillard od Johna Dowlanda, vynikajícího loutnisty a skladatele, který žil v druhé polovině 16. a první polovině 17. století. Hrál nám ansambl Jupiter s Thomasem Dunfordem na loutnu. Teď ovšem přeskočíme nějaké to století a octneme se v hudbě Jeana Sibelia. Zazní jeho symfonie číslo 5 Es-dur, a to v podání symfonického orchestru Gran Canaria.

Druhá věta ze symfonie číslo 5 S-dur Jeana Sibelia dozněla. Hrál nám Filharmonický orchestr Gran Canaria, dirigoval Adrian Lieper. Teď se ozve overtýra k opeře Král Artuš od Henryho Persla. Uslyšíme nahrávku Freiburského barokního orchestru s Tomasem Hengelbrockem v čele.

Hrál nám Freiburský barokní orchestr s Tomasem Hengelbrockem v čele. No a teď poslední ukázka dnešního komentovaného odpoledního vysílání bude z tvorby Miloslava Kabeláče, velkého symfonika 20. století. Tato symfonie druhá vznikla v letech 1942 až 1946, tedy ve válečných letech a těsně po válce. Má dramatický a místy velmi ponurý, patetický výraz. Nahrávkou pořídil vídeňský rozhlasový orchestr ORF tehdy s Jakubem Hrušou v čele. Tak pojďme se vychutnat Kabeláčovi hudbu, milí posluchači, no a Dita Hradecká se s vámi loučí a přeje vám hezký sobotní večer.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
2: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Ladíte Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný den, milí posluchači Rádia Klasik Praha. Je tu další díl pořadu Na osobní notu, u kterého vás zdraví Mirka Časarová. Můj dnešní host rozhodně nejde přeslechnout. Už jenom když mluví, ale hlavně když zpívá, tak máte pocit, že vám takzvaně spadne barák. Je solistou Národního divadla v Praze, ale můžete jej slyšet i v Plzni, Českých Budějovicích a nebo zrovna teď aktuálně zkouší v Brně. Přestože je mladý, hlasově zvládá velké a obtížné role pořádných chlapů. Dnes je tu se mnou basista Jan Hnyk. Honzo, vítej.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Honzo, ty jsi na konzervatoři nezačínal jako zpěvák, ale jako klarinetista.
1: Je to pravda.
0: Proč zrovna klarinet a proč pak ta změna ke zpěvu?
1: No, všecko to bylo takzvané kouzlo nechtěného. Vlastně nic jsem si z toho nevymyslel. Já jsem začínal jako klarinetista.
0: Ani ten klarinet jsi nevymyslel?
1: To nějak tak přišlo samovolně, když jsem byl malej, tak z flétny najednou mě napadlo. Pamatuju si to jako teď, šli jsme před Vánoci kolem kostela v Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších, odkud pocházím, s rodiči a nějak jsme se bavili o muzice a tak, protože já nejsem z hudební rodiny, ale našim se líbilo, když jsem hrál na flétnu a takhle. No a táta se mě zeptal, jestli bych nechtěl zkusit něco jiného. A jsem řekl, no tak třeba klarinet. A on se zarazil a říkal, víš vůbec, jak klarinet vypadá? Říkám, no nevím, ale třeba klarinet. No a jelikož můj tatínek byl vždycky jako velmi podporující po všech stránkách, jak mý ostatní sourozence podporoval, tak mě taky tak nelenil a zajel do Semil do bazaru a koupil mě pod stromeček klarinet a přihlásil mě do Zušky. A já jsem od 1. ledna začal chodit na základní uměleckou školu.
0: A kolik ti bylo let?
1: To mě bylo asi 6 nebo 7, to jsem byl opravdu malej. A pak jsem přešel do Jilemnice k panu učiteli Horáčkovi a ten řekl, hele, tohle by mělo smysl a začal se mnou jako pracovat víc než normálně. Pracoval s ostatními dětmi, jako, který to měli jako koníček. A dali jsme si za cíl tu konzervatoř. No a to potom vyšlo. No a potom na konzervatoři jsem studoval a jak už to tak bývá, tak mladí kluci spíš než do školy radši chodí do hospody, že jo. A
0: nepovídej.
1: A tak jsem se tam snažil dělat dojem na jednu studentku operního oddělení a snažil jsem se jí zaujmout, že jsem zpíval. Měl jsem v sobě pár piv a tak jsem se nestyděl a poslouchal jsem tehdy Pavarottiho a takový ty operní evergreeny, nic jsem neznal, myslel jsem si, že jsem tenor, takže jsem zpíval tenorový árie, který jsem měl oposlouchaný, no a nějak...
0: Zpíval jsi v originálních tóninách?
1: No to nevím, to asi ne. Abych byl upřímný, tak v té době jsem o opeře vůbec nic nevěděl, v životě jsem na opeře v divadle nebyl. No a co čert nechtěl, tak druhý den tato studentka to řekla svý profesorce, což byla paní Jitka Soběhartová, která vedla operní oddělení.
0: Ano.
1: Ta si mě pozvala na, řekněme, konzultaci, nebo spíš byla zvědavá, no a ještě ten den mě poslala do Palfiovského paláce za profesorem Brabcem a ten si mě hned vzal do své třídy. Takže jsem
0: bez přijímaček, bez ničeho.
1: Ano. Měl jsem najednou 2 obory, to bylo na začátku 2. ročníku.
0: To ti bylo kolik? Tak ti bylo 16?
1: To mě bylo 17, protože já jsem v září. To bylo na začátku 2. ročníku, no a potom ta opera mě prostě chytla od začátku. Je to divný říct, ale nějak mě to šlo samo od sebe, automaticky, daleko lehčejc než ten klarinet, který opravdu vyžadoval hodiny a hodiny cvičení.
0: Což zpěv se ani vlastně nemůže, že jo? Protože
1: se
0: bychom
1: nemůže,
0: se unavovali moc.
1: Přesně tak, což mě taky vyhovovalo, protože já jsem od přírody takovej pohodlný člověk. A pak najednou přišla nabídka, tenkrát to byl školní projekt, vlastně bylo to ku příležitosti 200 let Pražský konzervatoře, tak udělali tenkrát koprodukci s Plzeňským divadlem. A byly to 2 jednoaktovky, Ženitba a Gianni Schicchi. A přijel tenkrát pan šéf Jiří Pánek a pan dirigent Štrunc na Pražskou konzervatoře, dělali takový hromadný předspívání a mě si tam vybrali na jednu drobnější roli. A tím jsem se dostal do divadla, pak jsem se tam chytil, nabídli mě Mazeta, už to jelo, jak to bývá. No a na klarinet nebyl čas, tak jsem zůstal u opery takhle.
0: A ten klarinet si vlastně dostudoval, nebo si
1: ne,
0: ho úplně zonechal?
1: Úplně jsem to nechal. Ani tu operu jsem nedostudoval. Já jsem utek do divadla.
0: Tak to je dobrý.
1: Já jsem nebyl moc studijní typ.
0: Takže ty jsi bez vzdělání.
1: Já jsem bez vzdělání.
0: Ty máš ukončenou 9. třídu.
1: Ano,
0: ty máš základní
1: tak.
0: vzdělání.
1: Já mám základní vzdělání.
0: Takže nešel jsi pak na HAMU nic, vysoká škola?
1: Ne. Já jsem tenkrát byl na konzervatoři a těch nabídek bylo čím dál tím víc. No a řekl jsem si, tak proč se tady mám, protože jak už to tak bývá a nemám to profesorům za zlý, prostě chtěli, abych byl ve škole, když jsem studoval.
0: Logicky, ano.
1: A já jsem se musel rozhodnout, jestli budu v divadle a začnu pracovat, vydělávat si a budu brát ty nabídky, které chodily, anebo budu ve škole a budu poslouchat, jak se to dělá teoreticky. No, já jsem si vybral, že půjdu do toho divadla.
0: No tak, vidíš, to jsem vůbec nevěděla.
1: No.
0: Tak To je dobré. Odvážný krok. A uvažuješ někdy o tom, že by si z budoucnu nějaké vzdělání dokončil? A ne třeba pěvecké, ale třeba nějaký jiný obor by tě i lákal?
1: Uvažoval jsem o tom, ale poslední léta jsem tak zaplať pánbům, jsem to zaťukat, jsem tak pracovně vytížený. Plus s rodinou, kdy máme 3 malé děti, jako není času na zbyt a už jenom ty role, které se musím učit, tak se učím většinou po nocích, protože na to prostě přes den není čas. Takže doplňování vzdělání do toho nějak nezapadá. Možná potom, jak se tomu říká, na starý kolena ta...
0: Jasně, na stará kolena.
1: Na starý prostě, kolena, jakou tu školu pozdního věku, nebo...
0: Jo, univerzita třetího
1: věku.
0: Ano, ano.
1: Možná
0: no, tak
1: potom.
0: To plánuješ hodně jako dopředu, to je za nějakých 40
1: jednou,
0: let,
1: užu.
0: Ne? No tak to myslím, že u těch basistů ani tak často nebývá, ne? Tam vy máte výhody proti sopranistkám a tenorům, že vy si tak jako lebedíte v těch spodních polohách. Tím to nechci nijak snižovat, chraň Bůh, to ani náhodou, ale přece jenom nejdete tak exponovaně.
1: No, jdeme, ale máme výhodu v tom, že vlastně proti tenorům a sopranistkám, co jsem takhle jako odpozoroval, tak vy sopranistky a tenoři používají většinu rozsahu artificiálně vytvořenou, kdežto my baritoni a basisti vlastně vycházíme z toho naturálního rozsahu hlasu a jenom třeba ty vejšky potom nějak nakrýváme a dovopíráme, aby jsme doladili, nebo doladili, hloupý slovo, ale aby jsme se dostali i do jiných poloh, které nejsou tak přirozený. No.
0: Je teda fakt, že vy si odkašlete a jste rozespívaný,
1: veď? Jo, ano. To je pravda.
0: Ty jsi mě otevřel tolik takové množství témat, že teď nevím, na co se ptát dřív, takže teď necháme chvilku povídání. My jsme si na začátku pouštěli naprosto fantastickou záležitost, a to pana Richarda Nováka.
1: No, no.
0: Tímto výběrem, protože ty jsi dramaturgem dnešního pořadu, tímto výběrem jsi mi udělal obrovskou radost, protože v úvodu našeho pořadu zaznělo úžasné Facut Ardeat Cor Meum z Dvořákova Stabat Mater v podání nesmrtelného prostě Richarda Nováka. Byla to nahrávka z roku 1982, kterou řídil Zdeněk Košler. Je Richard Novák tvůj vzor?
1: Je to jeden z mnoha mých vzorů. Mám ho strašně rád a strašně si ho vážím. Je neuvěřitelný. Já jsem bohužel neměl tu možnost se s ním nikdy osobně potkat, ale znám jeho písňovou tvorbu, oratorní a plus samozřejmě jeho nesmrtelného Kecala a tak dále. Když jsem se Kecala poprvé učil, tak kde jinde.
0: Jasně, ano.
1: Protože přeci jenom, ať obdivuju pana Hakena, jaký úžasný umělec to byl, tak přeci jenom, co se Kecala týče, tak přeci jenom ten Richard Novák je podle mě takovej v tom stvárněnější, bodřejší,
0: vesničtější,
1: nemyslím to zle, ale sprostší. Pan Haken byl takovej kultivovaný člověk a pan Novák tomu dal takovou tu vesnickou bodrost a to se mně v tom moc líbí.
0: Takže to byl Richard Novák, ale my si teď pustíme něco dalšího. My si teď pustíme árii Žalářníka z opery Dalibor Bedřicha Smetany a zpívá další fantastický český basista. Kdo to je?
1: Jaroslav Horáček.
0: Výborně.

dnes večer ztratil se a zmizel. Bez stopy propadnul se sem. Ten měšec a ten list jsem našel, na kterém stojí mlč.

0: Dozněla nám árie Žalářníka z opery Dalibor Bedřicha Smetany. Orchestr Národního divadla v Praze řídil Jaroslav Krumholz a zpíval vynikající český basista Jaroslav Horáček. To vše podle výběru mého dnešního hosta pořadu Na osobní notu. Dnes je se mnou ve studiu basista, solista Národního divadla Jan Hnyk. Honzo, já jsem se chtěla hlavně zeptat, co ta operní diva, co tě přivedla k tomu, jste stále v kontaktu, nebo jste spolu třeba, nebo ta spolu Žačka, víš, co tě
1: ne,
0: přivedla
1: vůbec
0: k tomu?
1: Ne, vůbec ne. Tadleta,
0: to byla jenom taková,
1: to byla
0: jak, víš, jak jsi říkal, že ses na ní snažil udělat
1: ano,
0: dojem.
1: Ano, ano, ano. My jsme se vlastně v podstatě znali jenom hrozně málo, protože jsme spolu kamarádili, neměli jsme žádný poměr, nic takového. A ona potom odjela do Austrálie studovat, pracovat, brigádu, nevím, slehla se pod ní zem a od té doby jsem o ní nikdy neslyšel, takže...
0: Takže někdo do ti totálně změnil život a pak zmizel,
1: jo, ano, přesně tak.
0: To je krásný. Dobře, Honzo, nemohu se nezeptat. Ty jsi říkal, že se učíš po nocích, protože zaplať pámu, přes den na to není čas, ale dost často po nocích také říkáš, že takzvaně ponocuješ, ale ne kvůli učení, ale kvůli svým třem synům.
1: Ano, to je pravda.
0: To jsou prý pěkný raubíři.
1: Co jsi řekla, ale ještě velice mírně... Jsou to zlatíčka, ale prostě zaplať pámbu, ale i občas, já nevím, jak to teď říct, no, zaplať pámbu, ale narodili se nám prostě tři úžasný, super energičtí kluci hned za sebou během covidu. A jako skloubit to s povoláním operního pěvce je dost často velmi náročný, protože jak fungují tyhle ty zákony schválnosti, tak i tady funguje, že třeba když se potřebuji vyspat, mám důležitou premiéru nebo koncert nebo nějaký důležitý představení, tak oni prostě spát nehodlají. Nikdy zákonitě vždycky stávají ve 4:30 nebo tak a celý den jsou ultraživí a prostě i když se žena snaží mě jakkoliv vycházet vstříc a nechat mě odpočívat, tak s nima to prostě jako reálně moc nejde. No.
0: Ono se říká, že za každým úspěšným mužem hledej skvělou ženu a tvoje žena, myslím, že je teda jako číslo jedna.
1: Ano, moje žena je opravdu Wonder Woman.
0: Přitom ona měla také našlapnutou na pěveckou kariéru, jestli se nepletu, jestli
1: je
0: si to správně
1: tak,
0: pamatuji.
1: Je to tak, dokonce ukončila vzdělání jako bakalář umění na HAMU u paní profesorky Hajošiový. No ale potkala mě a měli jsme tři děti. A to prostě s tím, aby zkoušela nějakou kariéru, moc nejde dohromady. No.
0: Jasně, protože vy máte syna a pak hned přišla dvojčata. Je
1: ano,
0: to tak?
1: Přesně tak.
0: Mohu prosím tě trošku z tvého osobního života a z Facebooku?
1: Jistě, prosím.
0: Já jsem se nesmírně bavila jednou nad vaším videem, na kterým se, myslím, bavila celá řada našich kolegů. Kdy jste ráno vstali a ty si říkal, že bylo nějak podezřelé ticho.
1: Ano.
0: A pak jste zjistili, můžeš to prosím převyprávět,
1: jo,
0: jak to
1: ano,
0: bylo?
1: To bylo. Jestli se nepletu, teď co vím, tři, tak to už budou dva roky zpátky. Bylo to někdy v zimě nebo na jaře. A většinou právě bylo normální, že naši synové vstali kolem 4:15 ráno a začali nás otravovat nebo tak. My jsme si s nimi třeba chvilku hráli a když byli hodní, tak jsme si se ženou ještě tak jako zalezli a ještě se třeba snažili si ukrást hodinku a půl k dobru, ještě něco naspat. No a jednoho tohohle toho, myslím, že to byl únor, tak únorového rána, jsem se vzbudil tak, že za mnou přišel náš nejmenší syn, nebo nejmenší z těch dvojčat, on je o 4 minuty mladší než ten druhý, a byl celý od hlavy až k popaty mokrej a hnědej. Já jsem v tu chvíli, když jsem se vzbudil, tak jsem se bál nejhoršího, zaplať pámbu, nejhorší se nenaplnilo, bylo to kakao. A tak jsem samozřejmě vystartoval z postele, běžel jsem do horního patra, protože máme mezonetový byt a už vlastně v předsíni jsem viděl, jak se ze zhora valí voda po schodech. A nebyla to čistá voda, všude po stěnách to teklo. A když jsem vyběhl nahoru do kuchyně, kterou máme vlastně spojenou s obývákem, tak tam na zemi bylo 5-6 cm stojatý vody. A celý koberec byl posypaný směsí kaka, rozlámaných těstovin, oříšků, mouky a tak dál. Gauč tím byl pokrytej. A když jsem vešel do koupelny, kde je umyvadlo a záchod, tak tam to vypadalo, jak kdyby opravdu bouchnul septik. Protože naši synové, byť jsme měli kuchyň jako každý rodiče, který mají takhle malí děti, zabezpečenou všema těma magnetickýma zábranama proti otvírání kredence a tak, tak oni to vylomili. Nevím, jak se jim to povedlo. A vlastně vytáhli největší šuplík, kde měla žena veškerý potraviny na vaření, ano, jako kakao, rýži, a těstoviny a tak dál. No a napadlo je, že nám uvaří polívku. Takže vymotali.
0: Takže úmysl byl dobrý.
1: Vymotali do záchoda 3 role toaletního papíru. Vylili tam kilovou sklenici arašidového másla plus balíky těstovin, právě onoho zmíněného kaka a začali splachovat. A jak to neodtýkalo, tak se to valilo ven a jim se to líbilo, oni si v tom hráli, pak ještě pustili bidet, takže to tam stříkalo jako fontánka v parku a tak nám vytopili byt, no.
0: A takže sousedé pod váma taky je to...
1: Zaplať pánbu, to nateklo jenom do našeho spodního patra. Takže
0: zaplať pánbu za mezonet teda.
1: Zaplať pánbu za mezonet, ano.
0: To video, co jste dávali na Facebook, bylo neskutečný. Jak tvoje žena docela ještě v klidu tam prostě jela po těch schodech.
1: To video bylo natočené až asi hodinu a půl po tom, co jsme uklízeli, protože... Kdyby to natáčela rovnou, tak já, ať se snažím být kultivovaný člověk, tak tady v té chvíli mě to opravdu nešlo a spoustu nepublikovatelných slov lítalo vzduchem.
0: A mně se líbilo, jak ta dvojčátka tam seděla dole a takhle prostě skrčená úplně a ona, a vy tam seďte a mlčte.
1: Ano. Ano, ono tomu taky předcházelo to, že vlastně o 2 dny předtím, než se stalo tohleto, tak následovala trošku mírnější, ale taky hezká eskapáda a to bylo to, když objevili v kabelce mé manželky lahvičku s červeným lakem na nehty a ten nejstarší syn se rozhodl, že ty malí 2 trošku zkrášlí. A já jsem do té doby netušil, kolik toho laku v té lahvičce malý může být, protože on nejenže jednomu pomaloval komplet celou hlavu, druhýmu komplet celý obličej, ale namalovali si ještě ručičky a nožičky a všude to plácali. Takže naše manželská postel, podlahy po bytě, jak tam běhali a tak dále. A to stihli během asi 3 nebo 4 minut, kdy jsme si snažili dát nahoře kafe. A zase byl tam podezřelej klid, tak jsem se šel podívat a,
0: jasně,
1: a tohleto. A 2 dny na to... To ještě elevovali vejš.
0: On totiž vždycky, když je podezřelý, když je klid, tak, je to, tak se vždycky děje něco jako špatného.
1: Prostě. Je to tak.
0: Dobře, já myslím, že po takovýchto příhodách se nedá udělat nic jiného, než si pustit nějakou hudbu.
1: Prosím.
0: Máme tu Samuela Raimiho, Sondlo Spirito Kenega z Bojtova Mefistofela.

0: Dozněla nám árie z opery Mefistofeles Ariga Boita Son lo spirito che nega a zpíval nedostižný basista Samuel Raimi. Myslím si, že to je z jeho CDčka Schůzka s ďáblem.
1: Myslím, že ano.
0: Krásný výběr árií. A já si poslouchám s basistou Janem Hnykem. Honzo, tuto árii si určitě nevybral náhodně. Je to, že tuto roli máš už za sebou?
1: Ano, ano, je to tak.
0: Jaké to bylo udělat si takovouhle kládu?
1: No, upřímně, já jsem tenkrát, když mě Tomáš Ondřej Pilař, který mi dělal šéfa v Plzni, potom přišel do Budějovice, když mě potom s touhle nabídkou zavolal, tak jsem byl samozřejmě příjemně překvapený, že ve mně viděl, nebo že ve mně chtěl vložit takovouhle důvěru, ale na druhou stranu přeci jenom se snažím řídit radama, ať profesorů nebo starších kolegů a prostě nepřetěžovat se a nebrat zbytečně velký role zbytečně brzo. Ale je pravda, že konkrétně tato role vlastně od té doby, co jsem se nějak hlouběji ponořil do opery a začal zpívat, tak přesně viděl jsem tuhle tu inscenaci ze San Francisca se Samuelem Remy a Gabrielou Beňačkovou, tuším z 87. A to mě úplně přikovalo k židli a strašně mě to zasáhlo a říkal jsem si, tak tuhle roli jednou chci zpívat. No a najednou mě s tím zavolal Tomáš Pilař a potkalo mě to ještě před 30, tak jsem si říkal, jako, že to musím hodně zvážit. A dost dlouho jsem se rozhodoval, vzal jsem to k našemu Studileiterovi do Národního divadla, k Marku Pincovovi. A snažil jsem se tou rolí nějak projít, ale de facto jsem byl příjemně překvapený, protože já nejsem žádný profondní bas. Já mám spíš tu devízu nahoře v těch vysokých notách a v té dramatické poloze a najednou, když jsem to zkusil, tak se mě tenhle ten part zpíval neskutečně lehce. A vzpomněl jsem si tenkrát na mýho velkýho guru, kterýho jsem tenkrát potkal, když jsem byl v Curychu, to byl Matti Salminen a to byl taky velká basová legenda. A ten mě říkal, víš, dobře posazený forte je snažší a zdravější pro ten krk, než špatně udělaný piano, tak radši zpívej nahlas a stahuj to, až to budeš umět.
0: Platí, jako.
1: To v mém případě platí. No a tak jsem potom na tu roli kejvnul a doteď jsem za to strašně rád. Zajedno jsem strašně vděčnej, že jsem tuhle nabídku dostal a ještě vděčnější jsem, že právě tu operu dělal Tomáš Pilař, protože můžu říct, že bez ohledu na tom, že jsem se na tom podílel já, tak to bylo za mě nejpovedenější operní představení, na kterým jsem se mohl podílet, protože jak po vizuální stránce, tak po hudební spolupráci s ostatníma kolegama a tak dál a tak dál. To bylo neskutečné dílo, které mělo hroznou hloubku, sílu stran symboliky, stran prostě scénografie a tak dál. Že znova říkám, bylo to nejlepší, na čem jsem se mohl kdy podílet a jsem za to hrozně vděčný.
0: Já jsem toto představení viděla, když bylo na festivalu opery v Praze, ve Státní opeře. Nespíval si tehdy ty, ale tvůj kolega František Zahradníček. Já jsem na to vyrazila s mojí dcerkou, který bylo 10 let a ta byla úplně unešená. A musím ti dát jenom za pravdu, to byla tak výjimečná inscenace po vizuální stránce, ale i to, tam jsou docela náročné sborové scény a velké sborové scény.
1: Ano.
0: A přeci jenom sbor v Českých Budějovicích je vynikající, ale není tak velký.
1: Ano.
0: A tam to vůbec nevadilo.
1: Nevadilo.
0: Jak herecky, jak prostě tak hlavně i zvukově, s hudebním nastudováním, bylo to uchvatný.
1: Ano.
0: To byl skvělý zážitek.
1: Ano.
0: Takže věřím, že to bylo, účinkovat v tom muselo být něco naprosto výjimečného.
1: Absolutně fantastický.
0: Pojďme teď ještě k tvým dětem. Vedete je k hudbě?
1: Ne.
0: Dobře, tak to byla rychlá odpověď.
1: Ne, jo, samozřejmě jsou tím trochu nasáklí, jak já doma tu převážně operu nebo tak poslouchám, nebo přesně zpívám si, nebo tak. Tak oni se snaží zpívat taky. Mají rádi Pavarottiho, jak dělal ty koncerty s Pavarotti and Friends, tak tam bylo třeba ty italský písně jako Funiculi, Funicula, tak to jsme měli období, kdy to doma jelo od začátku, od rána do večera a oni to furt skákali na gauči a řvali tohleto v kočáru.
0: No, tak to je dobrá energie v té písničce
1: tak,
0: na tohle.
1: A jako mají to rádi. Nejstarší syn, když jedeme autem, tak většinou říká, tati, pust mi toho prodanýho nevěstu. A má rád právě vstupní scénu Kecela, když zpívá všechno je hotovo, všechno
0: ano,
1: je hotovo.
0: A
1: tak to si tak jako
0: A byli už na tobě v divadle se podívat?
1: Ne, zatím ne, protože naše děti jsou takový malý energický uzlíčci, že si myslím, že kdyby jsme je vzali najednou, byť třeba na dětskou operu nebo na něco takového, tak by opona šla ještě před předehrou dolů. Protože oni neudrží absolutně pozornost. Oni prostě zatím to v sobě nemají. Toho nejstaršího jsme vzali jednou na tu Truškovou Rusalku do Státní opery a vydržel první jednání, ale když pak viděl kolegyni Ježibabu v bife
0: o pauze
1: v kantýně, tak si nedal ani dort a chtěl rovnou domů, takže...
0: No tak vidíš, takže... ale třeba by Ježibaba zabrala doma.
1: No, to mě
0: nenapadlo. Musíte jí zvát častěji.
1: Ale pravda, to už je asi před rokem. Teď už je
0: teď,
1: trochu otrkanější.
0: Teď už by možná měl na háku, viď? Dopřáváš někdy své ženě volné chvilky asi sám s těmi třemi ďáblíky?
1: Já myslím, že kdybych to nedělal, tak se mnou buď to žena rozvedla, nebo už by si hodila mašly, protože opravdu je toho občas cufíl. Takže moje žena ráda chodí do posilovny, dělá fitness, udělala si rekvalifikační kurz na výživovou poradkyni a osobní trenérku, takže chodí často cvičit. Takže máme takovej směnný provoz. Když já přijdu z divadla a žena už toho má nad hlavu, tak jí řeknu, miláčku, zbal si věci, a jdi se vyvětrat. A ona jde do posilovny, tam upustí energii.
0: A je vidět, že to nesmírně prospívá, protože já tvoji ženu znám a je teda nesmírně krásná.
1: To je pravda. To je pravda.
0: A když ty můžeš relaxovat, když se najde nějaký ten okamžik a nějaká ta chvilka, jak relaxuje Honza Hnyk?
1: K nelibosti mé ženy, moje nejoblíbenější, nebo moje záliby jsou jedny z těch nejmín zdravých, takže moje záliby jsou dobrý doutníky, dýmka a skotská whisky.
0: Výborně.
1: Nepřeháním to, ale taky se nějak nežinýruju.
0: A to jsou témata, která mě velmi zajímají, takže pojďme si teď dát nějakou krásnou hudbu a pak si budeme povídat o doutníkách.
1: Výborně.
0: Máme tu árii, která je podle mě taky ikonická pro basový obor, o Isis und Osiris. Je to z kouzelné flétny Wolfganga Amadea Mozarta a zpívá německý basista Kurt Moll.

0: Poslouchali jsme árii z opery Kouzelná flétna, nebo možná lépe řečeno ze Singspielu Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Árii Sarastra z prvního dějství, myslím, že je z druhého dějství, nám zpíval německý basista Kurt Moll. A ptala jsem se toho nejpovolanějšího, jestli to bylo první nebo druhé dějství basisty Jana Hnyka. Honzo, my jsme v minulém vstupu našem povídacím načnuli tvé relaxační metody, které nejsou příliš zdravé lidskému tělu a hlasu to nevadí. A ty si řekl, že to je dobrá whisky, doutníky.
1: A doutníky a dýmka.
0: A dýmka. Prosím tě, dýmku si představím většinou u nějakých mužů v pokročilejším věku, a ne takhle u mladíka jako si ty. Jak ses k tomu dostal?
1: Já ani nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale já jsem odjakživa takovej trochu staromilec. Mně připadá, že jsem se narodil do špatné doby, protože já moc se nezžívám s těmi trendy, které teď hýbou světem. Teď mi připadá, jak mám i děti a když třeba jedu tramvají a vidím tam 3-14letý holky, jak si spolu povídají, tak byť budu teď znít jako stařík, tak já jim vůbec nerozumím, protože ten svět je tak rychlej a mě to moc nevyhovuje. Takže já jsem spíš takovej ten patřící do staré doby. A doutníky, nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale vlastně ano. Moje žena všeobecně tabák a tyhle ty věci nemá ráda, ale říkala mi, když už teda kouříš, zkus něco pořádného. Tak jsem šel, koupil jsem si kubánský doutník a ona doufala, že se z toho stane sváteční záležitost a já jsem tomu absolutně propadl. Začal jsem si o tom zjišťovat, jak se takový doutníky vyrábí, kolik úsilí a vlastně zručnosti a vědomostí to obnáší vlastně něco takového vyrobit, protože člověk si myslí přesně, někdo pozbírá nějaký listí a smotá to a pak se to prodává. A tak to není, protože ty listy se různě blendujou.
0: Co to znamená?
1: Z různých odrůd se skládají, že vlastně rostlina Nicotiana rustica nebo Nicotiana tabacum, což je vlastně tabáková rostlina, tak má přes 7000 odrůd. A oni z těchto těch odrůd podle toho, kde vyroste, za jakých podmínek, v jaký půdě, jak dlouho ji fermentují, protože tabák je jedovatý, když se nevyfermentuje, takže se musí nejdřív usušit, pak fermentovat a pak stařit, aby se z něj dostal čpavek a ostatní jako látky, které jsou neprospěšné, tak vlastně to trvá spoustu let a třeba jeden doutník projde až 400 párů rukou, než se dostane ke spotřebiteli.
0: A jak to dlouho trvá?
1: Právě to, já třeba doutníky, které běžně kouřím, tak jsou většinou od 6 až 17 let starý. Že ten doutník, než se dostane ke spotřebiteli, tak přesně třeba ten tabák 2 roky schne, potom se 5 let fermentuje, potom se 7 let ještě ten doutník se ubalí a pak se třeba 7 let nechá dostařit.
0: To je úplná vzácnost.

0: to prostě
1: trvá. To jsem se chtěla zeptat, na to stříhání, proč se to dělá?
0: Ten nebo doutník co... je zavřený.
1: Něčím...
0: On by netáhl, on je nahoře uzavřený, musí se do něj prostě udělat díra, aby to táhlo skrz. Takže tak, pak se to pomalu, v angličtině se tomu říká toasting, že se musí jako otoustovat ten doutník, aby se spojil vázací a krycí list, aby to hořelo rovně. Potom se to teprve připálí a potom se to hodinku, dvě až tři pokuřuje a člověk u toho relaxuje, odpočívá.
1: Čte si krásnou knihu,
0: No, já se většinou u toho učím. Protože já mám ještě tu výhodu, že skrze tuhle tu mojí neřez jsem se seznámil s majitelem obchodu e-trafika a ten je shodou okolností pár ulic od místa, kde bydlíme na Vinohradech. A když jsem si mu stěžoval jednou při nákupu doutníků, že se nemám přes zimu kde zakouřit nebo tak, tak mě dal klíče od soukromého doutníkového klubu. Takže já, když dohlídáme děti a potřebuju se učit, tak si odejdu pár ulic dál.
1: No to je úžasný.
0: V noci se zavřu do klubu a ten je ještě v přízemí činžovního domu, takže tam nikoho neruším a můžu tam třeba do 11 do půlnoci zpívat. Do toho si dávám doutník a odpočívám.
1: Je
0: to fajn.
1: Ten doutník, tak je to něco, co si dopřáváš denně, nebo je to spíš...
0: Párkrát za týden.
1: Párkrát za týden.
0: Žena by si přála, aby to bylo tak jednou za měsíc, ale je to tak čtyřikrát týdně. A když není doutník, tak je dýmka.
1: A dýmka tam se, prosím tě, tak dýmka tam se zase, tam se cpe něco, viď? A
0: taky tabák.
1: A taky tabák, ale ten taky probíhá takhle složitýma úpravama?
0: Taky, a dýmkový tabák je ještě jiný, ten je většinou lehčí, ale ten se zase třeba smaží, udí.
1: Smaží, jako opravdu smaží?
0: Opravdu smaží.
1: Jako na pánvičce?
0: No, v takových kotlích velkých.
1: Aha.
0: Právě tam jsou ještě úplně jiný procesy výroby toho tabáku, pak se to lisuje, různě se to motá do takových jako lan, nebo do takových cihel vyloženě tvrdých, který se pak krájí a drolí. To je zase úplně jiná. Ať doutníky, tak dýmky, to je na hodiny a hodiny povídání.
1: A máš doma jenom jednu dýmku, nebo jich máš víc
0: druhů? Mám jich asi 7 nebo 8.
1: Tak asi je to i dobrý typ vždycky na dárek pro tebe, ne?
0: Ano, ano, přesně.
1: Honzo, tak to bylo krásné voněvé povídání teda teď. Pojďme, my jsme na začátku této sezóny, ale na konci našeho rozhovoru, tak mi ještě pojď říct, co tě v této sezóně čeká a v čem tě můžeme vidět a slyšet.
0: Tak já jsem se přes prázdniny připravoval na vstup do právě Sarastra v Kouzelné flétně v režii pana Morávka ve Stavovském divadle pod Národním divadlem, kde budu debutovat jako Sarastro a do toho jsme v Brně začali zkoušet 17. srpna Aidu Giuseppe Verdiho. Já už s Aidou mám zkušenost ze státní opery, ale dřív jsem tam dělal krále. Tentokrát mi právě v Brně budu debutovat jako Ramfis v inscenaci paní režisérky Magdaleny Švecové.
1: A můžeme tě vidět jenom v divadle, nějaký koncerty třeba nebo něco, nebo chceš o tom mluvit?
0: Můžu.
1: A kromě divadel můžeme tě vidět také třeba v nějakém koncertním repertoáru?
0: Teďkon mě čeká věc, na kterou se strašně moc těším a to bude v březnu příštího roku. Budeme připravovat s panem dirigentem Jakubem Hrůšou a Bamberskými symfoniky Dvořákovu Stabat Mater. A budou to dva koncerty, jeden v Bamberku a druhý potom v Musikverein ve Vídni.
1: No tak to je nádhera. Honzo, já ti moc děkuju, že jsi dnes přišel. Moc ti držím palce, ať jsi hlavně zdravý, ať si uchováváš i duševní zdraví.
0: Děkuju.
1: A ať děti rostou také ve zdraví a ať se trošičku sklidňují, abyste je se svojí paní krásně zvládali a držím ti palce, ať ti to dál zpívá. Budeme se těšit na setkávání. S vámi se také loučím od mikrofonu Rádia Klasik Praha. Na závěr si pustíme valkýru Richarda Wagnera a basistu Hanse Hotra. Krásný zbytek dne vám přeje Mirka Časarová a
0: Jan Hnyk. Děkuju za pozvání.

0: Na osobní notu. Posloucháte Klasik Praha.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
0: Jsme Klasik Praha.
6: Koncert bez smokingu vám přináší
0: Klasik Praha.
7: Dnes večer vám na Klasik Praha nabídneme jednoaktovou komickou operu Wolfganga Amadea Mozarta Divadelní ředitel. Tato opera byla objednána k příležitosti příjezdu císařovy sestry s manželem a premiéra se konala 7. února 1786 v oranžérii zámku Schönbrunn. Mozartův originál obsahuje 5 hudebních čísel a předehra je de facto dvojčetem k předehře Figarovy svatby, která vznikla ve stejný čas. Dílo pak bylo během následujících let několikrát přepracované a verze, která byla později nejvíce rozšířena, měla premiéru roku 1846 v Berlíně jako komická opereta. V původním libretu ředitel hledá hru pro své kočovné divadlo. Starý divadelník Buff mu radí, aby vybral hru s velkým obsazením. Finančně je představení zajištěno díky tomu, že podporu slíbil velký bankéř, ovšem za podmínky, že angažují jeho manželku do jedné z rolí. Obsazené zpěvačky mezi sebou soupeří, přičemž se každá z nich pokládá samozřejmě za tu nejlepší. Dalším problémem je výše platu, o kterou se všichni hádají se všemi i s ředitelem. Nakonec se zoufalý ředitel chce vzdát svého plánu na novou hru i divadelní společnost a chce rezignovat na svůj post. V tu chvíli však divadelníkům dojde, že mohou něco dokázat jen když budou držet pospolu. Dnes večer budou v této Mozartově opeře zpívat Eva May, Patricia Pettibone, Markus Schäfer, Oliver Widmer a Werner Schneider. Soubor Concertus Musicus Wien řídí Nicolas Arnoncourt.
0: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.
1: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
2: Vážení posluchači, je tu další díl pořadu Švédský stůl a jeho autor Stanislav Předota. Dnes má ruka z prostřené tabule hudebních nahrávek vybrala album Londýnského symfonického orchestru s dirigentem Claudiem Abbádem, na němž najdeme oblíbené předehry k operám Joaquina Rossiniho. Nebudu postupovat podle pořadí na CD, předehry si dnes poslechneme chronologicky podle data jejich vzniku. Rossini se narodil roku 1792 v italském městě Pesaro. Jeho rodiče byli aktivními hudebníky, otec hrál na trubku, matka byla zpěvačkou. Tato okolnost samozřejmě mladému Joaquinovi usnadnila start v hudebním oboru. Komponovat začal zhruba ve 12 letech a pak pokračoval ve studiích hudby v Bologni. Přestože Rossini komponoval písně, duchovní skladby a komorní i klavírní hudbu, jeho doménou byly a zůstávají opery, kterých během svého života napsal 40, a to ve velmi rychlém sledu. Mezi roky 1806 a 1829 komponoval průměrně 2 opery ročně. V roce 1829, když mu bylo 37 let, se Rossini cítil již natolik unaven velkou slávou a pracovním vypětím, že se rozhodl nadobro skončit s operním žánrem. Toto předsevzetí dodržel. V dalších 39 letech komponoval pouze sporadicky a k opeře se už nikdy nevrátil. Zemřel roku 1868 v 76 letech. Rossiniho první opera byla uvedena v roce 1810 v benátském divadle San Moise. Jednalo se o titul La Cambiale di Matrimonio, manželství na směnku. Pro divadlo San Moise psal tehdy velmi oblíbené hudební frašky. Jednou z nich byla opera Il signor Bruschino o sia il figlio Perazzardo, česky Signor Bruschino aneb Náhodný syn. Poprvé diváci tuto frašku zhlédli v lednu roku 1813. Děj opery vychází z klasické italské komedie dell'arte. Vedle hlavního páru milenců vystupují různé komické postavy, které komplikují děj. Fraška má působit jako částečně improvizované představení. V předehře tehdy 21-letého skladatele už poznáváme hravost a invenci, která ozvláštnila i jeho pozdější díla. Například druhé housle zde mají dle skladatelových instrukcí ťukat smyčcem do notových stojánků. Předehru k opeře Il signor Bruschino hraje Londýnský symfonický orchestr, diriguje Claudio Abbado.

Poslouchali jsme předehru k Rossiniho opeře Il signor Bruschino, která měla premiéru v lednu roku 1813. V květnu téhož roku, tedy o 4 měsíce později, byla rovněž v Benátkách, ale v jiném operním domě, v Teatro San Benedetto, premiérována další Rossiniho opera L'Italiana in Algeri, Italka v Alžíru. Jedná se o operní žánr drama giocoso, možno přeložit jako veselé drama, které kombinuje operu vážnou a komickou. Rossini prohlašoval, že operu Italka v Alžíru zkomponoval za 18 dní. Podle některých jiných pramenů mu to trvalo 27 dní. I když je známo, že recitativy a jednu árii nechal napsat jednomu ze svých spolupracovníků, je to, ať už platí 18 nebo 27 dnů, obdivuhodný výkon. Předehra k této opeře je s velkou pravděpodobností inspirována Haydnovou symfonií číslo 94 G-dur s překvapením. Začíná nenápadným pizzikátem kontrabasů, do něhož brzy vpadá tutti orchestra.

Dozněla předehra Corsiniho opeře Italka v Alžíru. Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha, pro nějž jsem dnes vybral nahrávku Rossiniho operních předeher s londýnským symfonickým orchestrem a dirigentem Claudiem Abbádem. V roce 1815 ve 23 letech byl Rossini jmenován operním skladatelem a ředitelem divadla v Neapoli. Tomu ale nikterak nebránilo, aby své opery uváděl i v jiných italských městech. Necelý rok po tomto neapolském angažování měla v římském divadle Argentina premiéru jeho dodnes nejoblíbenější opera. Při premiéře se ještě jmenovala Alma Viva, ale my ji dnes známe pod později zavedeným názvem Il Barbiere di Siviglia, ossia L'inutile precauzione, česky Lazebník sevilský, aneb Marná opatrnost. Tato slavná opera vznikla podle neméně slavné komedie Pierre Augustina Carona de Beaumarchais. Dramatik Beaumarchais napsal celkem tři figarovské komedie. První byla Lazebník sevilský aneb Marná opatrnost, kterou jako operu zhudebnil Rossini roku 1816. Druhou částí trilogie byl Bláznivý den aneb Figarova svatba, proslavený v Mozartově zhudebnění z roku 1786. Povšimněte si zde, že druhá část trilogie byla Mozartem zhudebněna 30 let před Rossiniho zhudebněním prvního dílu. Závěr figarovské trilogie tvoří komedie Provinilá matka aneb Další Tartuf. I tato třetí hra se dočkala operního stvárnění, ale až v roce 1966, kdy ji zhudebnil Francouz Darius Milhaud. Předehru k Rossiniho opeře Lazebník sevilský aneb Marná opatrnost zahraje londýnský symfonický orchestr, dirigovat bude Claudio Abbado.

Po opeře Lazebník sevilský aneb Marná opatrnost, která měla premiéru 20. února 1816, následovaly ještě v témže roce opery La Gazzetta, ossia Il matrimonio per concorso, Noviny aneb Manželská soutěž s premiérou 26. září a Otello, ossia Il moro di Venezia, Otello aneb Mouřenín benátský, který byl poprvé uveden 4. prosince. No a necelé dva měsíce po Otelovi, 25. ledna 1817, mohli diváci v římském Teatro Valle poprvé shlédnout dodnes velmi populární dílo, operu podle známého pohádkového námětu La Cenerentola, ossia La Bontà in Trionfo, Popelka aneb Triumf dobroty. Opera, jak bylo u Rossiniho patrně zvykem, vznikala doslova v letu na poslední chvíli a tak si autor ulehčil situaci a jako předehru přepracoval uvertýru své necelého půl roku staré opery Noviny aneb Manželská soutěž. Sem tam využil také hudební materiál z Lazebníka sevilského a zaměstnal i svého kolegu skladatele Luku Agoliniho, který pro Popelku napsal recitativy a některé árie. Prostě taková malá operní manufaktura. Úspěch Popelky byl tak velký, že během 19. století zastínil i předchozí slávu Lazebníka. Po italských operních domech následovaly Lisabon 1819, Londýn 1820, Paříž 1822 a New York 1826. Věhlas této opery neminul ani české země. Diváci ji mohli poprvé slyšet v německém překladu 15. ledna 1821 v brněnském městském divadle. Česky mluvící publikum si ovšem muselo počkat až do roku 1870, kdy byla Popelka provedena v pražském Prozatímním divadle.

Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Claudia Abáda dohrál předehru k opeře Popelka od Gioachina Rossiniho. Hned následující operou se stala La Gazza Ladra, Straka zlodějka, premiérovaná 4 měsíce po Popelce 31. května 1817 ve slavném Teatro alla Scala v Miláně. Je charakterizována jako opera semiséria, což byl tehdy velmi populární melodramatický útvar s komickými a často i pastorálními prvky. Předehra ke Strace zlodějce je často uváděna na koncertech nejen pro svou melodickou nápaditost, ale do paměti se posluchačům zapsala také svým nezaměnitelným začátkem, výrazným virblem na bubínek.

Slyšeli jsme předehru k opeře Straka zlodějka z roku 1817. O 7 let později, v roce 1824, byl Rossini angažován pařížskou národní operou. Dostal zakázku na operu pro slavnostní korunovaci francouzského krále Karla X. Korunovace francouzských panovníků se tradičně konaly v Remeši, a tak Rossini zkomponoval operu Il viaggio a Res, ossia l'albergo del Giglio d'Oro, Cesta do Remeše, aneb Hotel u Zlaté lilie. Byla to Rossiniho poslední opera v italštině a zároveň první opera premiérovaná v Paříži, kam se skladatel na druhou polovinu svého života přestěhoval. Po Cestě do Remeše následovaly ještě 4 opery, všechny komponované na francouzská libreta a všechny premiérované v Paříži. Tou druhou pařížskou operou a první Rossiniho operou ve francouzštině byla Le siège de Corinthe, Obléhání Korintu. Nebyla to opera zcela původní. Rossini pochopitelně a zcela v souladu s běžnou dobovou praxí občas recykloval některé své vlastní starší melodie či celé árie nebo předehry, aby stihnul termíny odevzdání nových děl.

a nejprve v únoru 1833 uvedena v původní francouzské verzi a teprve poté v únoru 1835 v italštině. Opera Obléhání Korintu sice postupně zmizela z repertoáru, ale toto zapomnění se netýkalo předehry, která se stala stálicí koncertního repertoáru. Nám ji nyní zahraje Londýnský symfonický orchestr s Claudiem Abbádem.

0: pořadu Švédský stůl jsme poslouchali nahrávku Rossiniho operních předeher, kterou natočil londýnský symfonický orchestr vedený dirigentem Claudiem Abbádem. V chronologickém pořadí zaznělo 6 předeher k operám Il signor Bruschino, Italka v Alžíru, Lazebník sevilský, Popelka, Straka zlodějka a Obléhání Korintu. Tímto pro dnešek končí pořad Švédský stůl a v tuto chvíli se loučí také jeho autor Stanislav Předota. Mějte se krásně, těším se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.